0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s Panami.
1: Cože s Panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jo!

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: To
2: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Japonské velvyslanectví.
0: Dobrý den, u telefonu je Mrázek ústředná.
2: Ano.
0: Haló, prosím vás, já vám volám od svého syna.
2: Ano.
0: On by se chtěl zeptat, prosím vás, je tam pan velvyslanec, pan Pikachu?
2: Není, je služebně mimo.
0: A je tam někdo jako takhle z těch hlavních hlav tam, jako ve vedoucích funkcích? Třeba Bulbasaurus, nebo Raichu, nebo Spiro, Dactrio, je tam někdo?
2: Ne, není.
0: Já vám řeknu, o co se mi jedná, jo? Haló?
2: Já vás poslouchám.
0: Hlejte se, mě by zajímalo, kolik má hitpointů?
2: Prosím?
0: Kolik má velvyslanec hitpointů a kolik má hvězdiček? A jestli je odolnej proti útoku Eparacet Parasekta. A taky by mě zajímalo, jestli má v dolním rohu hvězdičku a jestli je vzácnej.
2: To já nevím.
0: Hej, co dá? Zajímá mě, jestli patří mezi rakyťáky, anebo jestli patří mezi ty zelený takový.
3: A vy tam máte takový práce jako v Japonsku, jo?
2: No.
0: No, taky byl vtipný.
3: Já nejsem vtipný, já si chci jenom zeptat, jako jak to znají na japonském velvyslanectví.
2: Já jsem slyšela vaše CDčko, docela dobrý.
4: Bude dvojčička.
3: Bude dvojčička. A jaký máte oblíbený telefon?
2: Jako firmu?
3: Ne, myslím CDčka. Jaký štyk?
2: Ježiš, to já nevím, že jich máte několik.
3: Ne, tak tam jich je 25 na tom CDčku, že jo?
2: Aha.
3: Jestli tam máte jako tam nějaký oblíbený.
2: No, výborný byl z rezervací hotelu pro bezdomovce.
3: Ten je dobrý.
2: Ten se mi doslíbil.
3: Hotel Royal, may I help you?
2: Aha.
3: Tak se mějte hezky.
2: Vy taky.
3: Naschledanou.
2: Na shledanou. Maximum tvý muzik.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena. Ne! Ne!
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
3: čím?
0: Jsme Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Ano, prosím.
0: Haló?
2: Ano.
0: Haló, tady je Mrázek ústředná, prosím vás, to je sečna Marcela.
2: U telefonu.
0: Prosím vás, já vám volám z posilovny, kam chodí váš přítel Petr. Je to váš přítel? Petr Janský.
2: No. Ano, je.
0: Prosím vás, promiňte, že obtěžuju, jo. Já jsem se chtěl zeptat jenom na takovou věc. On sem chodí už poměrně často, že jo?
2: No, tak chodí často do posilovny, no.
0: On totiž, já poslední dobou na něm pozoruju nějaký takový jako zvláštní chování.
2: A jaký myslíte chování zvláštní?
0: No, mně se totiž zdá, že on jako cvičí hodně, jo, nebo cvičí rád, ale když jako v té posilovně nikdo není, tak to vypadá, člověče, skoro jako kdyby on se s těma činkama jako mazlil. Víte, jak to myslím?
2: No, to nevím, jak to myslíte. To nevím, protože chodí do posilovny, chodí často do posilovny, ale je úplně normální a nepřipadá mi, že by měl nějakou uchylku.
0: Že, víte co, jako on třeba, no teďka je to dva dny zpátky, jsem tam zrovna uklízel a viděl jsem ho skrz v okno. A on se tam normálně líbal s takovým tím velkým 50-kilogramovým koláčem, jak se dává na spírání.
2: No,
0: to se mě a jako a tu tyč prostě, co tam je vždycky na těch činkách, tak to ošahává vždycky ty konce. A tuhle nám prostě tam něco strkal do rotopedů.
2: No, to určitě to není možný, to nesmysl, to se si určitě spadlo, protože můj přítel je úplně normální a nikoho ne to.
0: Prosím vás, a líbáš, když se s váma líbá, líbáte se spolu?
2: No, to víte, že se líbá.
0: Necítíte občas při tom polibku jako nějaký prostě jako chuť kovů nebo něco? V tomhle smyslu?
2: Ne, tak to opravdu necítím chuť kovů teda.
0: Nebo třeba když vy jako, když ho nafukujete, necítíte jako, že by prostě měl chuť oleje. Že by měl jako chuť oleje.
2: Já to měl srandu, to víte, že to necítím a vůbec já nějakouhle uchylku nepozoru.
0: No, no přijďte, víte co, přijďte se podívat a uvidíte to sama teda, je to opravdu no, smutný pohled, jo. A ten rotopéd si váš můj přítel uklidí, jo, co tam nechal.
2: No, jestliže vy si myslíte, že se to tam stalo, no tak já se ho zkusím zeptat, ale...
0: No zeptejte se, ale prosím nás jemně, ať ho nějak nevyplašíme.
2: Nezdá se by, že to by měl nějakou úchylku a určitě bych byla nerada, kdyby mezi náma stála činka, že jo? Maximum muziky.
1: Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum tvý muziky.
3: Evropa 2. Maximum tvý muziky. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Hudební novinka. Evropa 2.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak chce

0: Takhle písnička, která zpívá o tom, že tohle je štěstí, do toho nemůžeme sáhnout.
1: To jsem chtěla přesně říct, ta písnička se dokonce jmenuje Štěstí. No. To kdyby si utnul. No.
0: Doslova. No. Přece neutnu štěstí.
1: Neriskuj to.
0: Přesně. Hlavně Katky
1: teď se
0: štěstí.
1: Teď se ti daří prostě.
0: Hlavně Katky štěstí. Mimochodem viděl jsem tvýho manžela o víkendu na akci v Brně.
1: Jak to on říkal, že tě neviděl? Já jsem se ho ptala.
0: No, takhle.
1: Musíš ale říct, kde to bylo a co to bylo za akci.
0: Přátelé,
1: to není jen tak.
0: Nela Slováková otvírala obchod Neonky.
1: Ano. A vy jako dva její největší fanoušci jste se tam sešli.
0: Ano.
1: Nebo takhle, já mluvím samozřejmě za mýho manžela, který měsíc před akcí usilovně posiloval, tvrdil mi, že to je jen tak.
0: Počkejte, strop.
1: Pak si došel ještě k holiči.
0: To máme místo zpráv v 6. Tak,
1: no.
0: Takže počkej. Tak to,
1: jak
0: tak to,
1: bylo u Nelly?
0: Tak to dojedeme. Takže, já jsem tam byl překvapení.
1: Ano.
0: Jo, nikdo o mě nevěděl, furt mě posouvali ten můj nástup. Byl jsem tam jenom na jednu písničku.
1: Aha.
0: A musel jsem být celou dobu schovaný. Dokonce jsem neměl ani zkoušku. Já říkám, já bych potřeboval zkoušku, že jo. Zvukovku, mikrofon, jdu po nějakým koberci mezi lidma. Hmm. A oni, ne, Nela říká, ne, aby tě neviděli ty holky, co tam prodávají, nikdo prostě se rozkecá. Mm-hmm. A já, no tak dobře. Takže jsem tam byl schovaný jak pitomec prostě, chodil jsem tam prostě na tramvajovým ostrůvku v Brně, hodiny běžely. Ale tvého muže jsem během toho dne viděl kde?
1: Na pódiu.
0: Ne, na Instagramu. To je současný svět.
1: Jo,
0: jak jsem se nudil, tak jsem samozřejmě projížděl sociální sítě a ty samozřejmě v průběhu akce už referovali.
1: Aha.
0: O té akci, že jo. A já najednou vidím tvýho Michala a říkám, hele, Michal je tady, no fakt, jo. Že jo. A mám pocit, že jsem potkal normálně. Ranní show Evropy 2. Tak začínáme.

0: 6.06. Zprávy. Evropa 2 a Katka Říhová.
1: Dobré ráno. Vláda dnes oznámí, jak zakročí proti vysokým cenám pohonných hmot. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka chystá nová opatření. Kabinet letos už jednou zavedl cenové stropy a dočasně snížil spotřební daně z nafty. Nafta i benzín v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Krajně pravicová AfD vyhrála další zemské volby v Německu. Strana, která má jako jeden z hlavních bodů programu okamžitou deportaci migrantů, zvítězila v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Vládní CDU se do sněmu vůbec nedostala. Protestní AfD nyní vede i v celostátních průzkumech a před dvěma týdny drtivě zvítězila v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku.
0: Promiň, no, hlásíš výsledky voleb v Německu?
1: Ano. Protože vítězí krajní pravice a je to jakoby takovej obrat politický.
0: Aha, proto jsi to jako vytáhla.
1: Uh-huh. Oni mají zajímavý volební program a teďko jakoby drtivě ovládají vlastně všechny konkurenty, takový ty, co tam byly klasický strany CDU.
0: Aha,
1: tak teď, ta se třeba vůbec nedostala
0: Lizu. Teď jsem se naladil, no. Že do teďka mě to přišlo úplně jako zvrácený.
1: Je mi to jasný.
0: Ale chápu, prostě ty slavíš úspěch krajní pravice, aspoň v Německu.
1: To slova tvá jsou.
0: Chápu.
1: Ne, tak jako mně to přijde zajímavý. Alternative für Deutschland. Zapamatuji.
0: Jaké se jmenujou, jo? Hmm. Dobře. Bacha na ty pravice, ale. Myslím teda jakoby ruku.
1: Ano.
0: Ruku, na tvoji ruku.
1: No právě.
0: Dej dolů.
1: Pojďme za Zuzkou.
0: Ale obecně teda jako...
1: Hele, nech si to, jo.
0: Ne, že volby v Německu, no. Že to je prostě skvělý téma.
1: No, a tak jako... Hele,
0: dám ti test. Uh-huh. Počkej, jako já to miluju. A mimochodem jsme to vysvětlili a super. Bavíte se třeba o volbách v Německu s kámoškama na proseku?
1: Mm.
0: Ne na proseku, jako
1: no,
0: na
1: Praze. No, já jsem chtěla říct, že mám kamarádky spíš na Smíchově, teda, na Praze, ale
0: ne,
1: to svedla jinam.
0: Já beru otázku zpět.
1: Nebavíme.
0: Co znamená krajní pravice? Jakože opravdu oni jsou jako pravicoví, jako hodně pravicoví.
1: Jo.
0: Takový jakože... Jakože, že chtějí třeba, jakoby, aby nějaký jiný lidi, aby se jim ubližovalo.
1: Já to znova zopakuju.
0: Jo,
1: hlavním bodem jejich programu je okamžitá deportace migrantů.
0: Počkej, teprve teďka jsem pochopil, prostě tam, vidíš to? A takhle to je podle mě i v rodině. Že manželka řekne něco manželovi a on řekne, jo, jasně.
1: A pak... ona se ale diví, že ho to nezaujalo, protože jí to připadá mega zajímavý.
0: Jasně, a potom říká, víš, jak jsem ti říkala, nevím, teďka připomně to miláčku, jo? Takže no, teď teprve chápu.
1: Přitom taková bomba.
0: Teď to chápu. OK, dáme si píseň a pak Zuzka.
1: Ano.

0: Zprávy na Evropě 2 pokračují. 6.11. Jdeme za Zuzkou.
1: Liberecký kraj letos rozdělí na sportování dětí a mládeže bezmála 37 milionů korun, zhruba o 6 milionů více než loni. Většinu peněz rozdělil z dotačního programu už na jaře, teď přidal další 2 miliony. Ve druhém dotačním kole tak podpoří dalších 20 projektů zaměřených na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: O víkendu začaly mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest. Den je navštívilo 450 tisíc lidí. V areálu na Terezianské louce si budou moci lidé v příštích 2 týdnech zakoupit suvenýry a svést se na kolotočích. Největší atrakcí jsou ale vždy obří pivní stany. Oktoberfest potrvá do 4. října a pořadatelé očekávají přes 6 milionů návštěvníků.
3: A to už je celoplanetární záležitost. Jo? To už jako oni to fakt dokázali. To už je něco jako díky těm sociálním sítím a díky všemu. Třeba to, jak my, jako tady, mám skoro pocit díky Instagramu, koukáme na Coachellu.
2: Ano.
3: Nevím teda, jestli se to takhle čte. Ono to se to čte asi nějak jinak. Ale víme, jo, že je nějaký festival v Americe. Nikdo tam nikdy nebyl, ale je. A je tak slavný, že už se tam i nějaký Češi jako snaží vypravit.
2: Já takhle byla třeba na mistrovství světa ve fotbale a to mě při tom fotbalu vůbec nezajímá.
3: Tak. Ale... Měla si pocit, že jsi tam byla jako.
2: No.
3: Tak ten Oktoberfest je normálně už jako celoplanetární záležitost.
2: Já mám pocit, že jsem měla i tu kamizolu, nebo zavázanou.
3: Co?
2: No ten kroj, že díky tomu Instagramu.
3: Díky prvnímu víkendu.
2: Jo.
3: Jenom si to představte, jo, za první den, ještě jednou, teď to se budu akcentovat já, to se mi líbilo, teď jsem ti vysel na rty.
2: Jo.
3: 450 tisíc lidí. První den. Tada! To je dost, ne?
2: A zachytili jste tu atrakci, jak se tam zasekla?
3: Ne.
2: Lidi vysely hlavou dolů.
3: Ježíš, ty zase vždycky si vybereš z toho, tam prostě celý víkend parádní a zasekli se tam jedny labutě.
2: No, ne, lidi nějaký prostě, nějaký nevím, kolotoč a lidi vysely prej 120 vteřin hrůzy vysely hlavou dolů.
3: Ne, takovej ten veliký, jo?
2: No.
3: No tak to je strašný.
2: No, tak vidíš.
3: Nicméně, když jsme u toho, viděla jsi Pussycat Dolls?
2: Ne.
3: Víš, co je Pussycat Dolls?
2: Vím, a oni už měli ten koncert?
3: Prosím tě, mají to, myslím, v sobotu, teď, v O2 Areně.
2: Aha.
3: Oni evidentně přijeli do Evropy. Dáme si Donča. Donča. Teď jsem s někým zrovna o tom mluvil a říkal, jo, se svým synem.
2: No.
3: Říkám, víš, že Pussycat Dolls budou tady teďka a on. Kdo? A já. No, Donča a on, neznám. Tak si to pouštěl na Spotify a poznal to. Tak prosím tě, Pussycat Dolls, tam je ta Nicole Scherzinger,
2: jistě.
3: To víš.
2: Jistě.
3: To, co chodila s Lewisem Hamiltonem, zpěvačka, my jsme byli na ní v New Yorku na muzikálu.
2: Říkal jsi to, no.
3: Říkal jsem to, no prostě. Hvězda. Tak měla ten kostým, jak se to jmenuje, prosím tě, promiň. Dirdl.
2: Jo, tenhle. Myslíš ten Oktoberfestiácký?
3: No, jak se to jmenuje?
2: Nevím.
3: Dirdl. No, ale rozumíme si.
2: Jo, jo, jo.
3: Měla prostě ten kostým.
2: Takhle ty prsa, jak tam jsou takhle v té halence a ven. A zašněrovaný.
3: Selka. A vystoupili jako Pussycat Dolls v těch kostýmech na tom Oktoberfestu.
2: Aha.
3: To už je jako velký level. Že už si uděláš promo jako na tour tak, že tam vystoupíš, oblíkneš se do toho kostýmu a uděláš prostě show. Tohle je ono. To je pro nás starší, no. Pro starší pány už.
4: Baby.
3: Takový ty holky, když vyrostou trošku. Tak v sobotu jsou v O2 Areně. Pusy

0: your girlfriend? Don't you wish your girlfriend was like me, zpívá, ne?
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Tak, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D11 směrem z Hradce Králové do Prahy v omezení na 54,5 kilometru stojí odstavené auto a vybočuje se. Opatrně i na dálnici D46 z Olomouce na Prostějov, kde na 34,5 kilometru stojí na krajnici nepojízdné auto.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
0: Ano, jak je venku. My, co jsme ráno venčili v pět, my už to víme.
2: Venčil si, jo?
0: Jde to dolů.
2: No jo. Hmm. A zítra mají být přízemní mrazíky.
0: Ne.
2: No tak aktuální teploty jsou mezi 6 a 11 stupni. Dnes čekáme velkou oblačnost, odpoledne naměříme jen 12 až 17 stupňů. Navíc pocitovou teplotu bude dnes snižovat čerstvý nárazový vítr. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 už se hlásí ranní show s Leošem Marešem,
0: Katkou Říhovou a Jakub Kohák ve dveřích.
1: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: 2 Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 i po víkendu. Dobré ráno, 21. září, Jakub Kohák přichází. Začal podzim, nezačal podzim, Katko?
2: Ještě ne, až 23.
1: Až 23.
3: Dobré ráno, jsem tu i tady teďka v seš novém týdnu.
1: Rozvrkočený seš,
3: je to tak, je
1: po
3: to
1: víkendu.
3: Tak. Já jsem dneska výjimečně se neučesal, no, tak se omlouvám, nicméně už očekávám ten listopad, že ano?
1: Ano.
3: Od slova list, opad, že?
1: Ano.
3: Že to začne padat. Ty listy, myslím.
1: Je to tak.
3: Vlastně už začaly dávno, ale teďka listy.
1: Ale tak ještě to je předčasné, nebo jo. Chceš mluvit teď o listopadu?
3: No protože já mám takovou jako zálibu a sbírám listy do herbáře.
1: To jsi říkal, mám pocit.
3: No, chtěl bych zapůsobit na naše posluchače,
1: ano.
3: Protože nemám zdaleka všechny listy světa.
1: Ano.
2: Máte-li někdo dub?
3: Ne, má-li někdo možnost mi sebrat nějaký list někde?
1: Ano.
3: Tak mi ho pošle to do rádia, prosím vás.
1: Jestli je někde
3: eukalyptus.
1: Jestli je někde v práci vedle vás buk?
3: Jistě, tak se může stát.
1: Máš náladu na buk?
3: No, takhle, já sbírám všechny listy světa.
2: Počkej.
3: To znamená, no.
2: Já vím, kdo ti to přinese.
3: Kdo?
2: Listonožka.
3: No vidíš
2: to? Co?
3: Ty blázne. To je nápad.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Evropy 2.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovídáte. Vím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
0: Když si večer mezi 6. a 8. zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend.
15: Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: 6 hodin 30 minut posloucháte ranní show na Evropě 2. Chtěl bych ti říct historku, kterou jsem říkal už v pátek Kátě.
1: Dobře.
0: Tak ještě ji řeknu tobě.
1: Tak jo.
0: Já ji zrecykluju. Klasika, prostě máš nějakou historku, tak kamkoliv přijdeš.
1: Říkáš všem.
0: No jasně, někoho potkáš, tak mu to říkáš. Co se mu stalo?
1: Chápu.
0: Stalo se mi to, že jsem venčil pejska u řeky Vltavy a najednou, jak tak bývá, když máš psa, tak...

0: Není to, já to vlastně nevím, řekni
1: to. Já to taky nevím.
0: Tak to řekni.
1: Tam je Johannesburg, Kapské město a ještě jedno město a nevíme, který je hlavní.
0: Ani jedno z těch, co jsi řekla, takže to třetí bude asi hlavní.
1: Jo, no to je jedno. No to je ale jedno. Aby jsme se jako geograficky ukotvili.
0: Pán je z Kapského města. Tak a co mě překvapilo, já mu říkám, co tady děláte a on byl překvapený, že se ho ptám.
1: Aha.
0: To je tam vlastně ten příběh. Aha. A on mi řekl, že v Kapském městě, nebo tak v té jeho bublině, je Praha číslo jedna na světě teďka.
1: Jakože teď.
0: Že teď to jakoby přišlo. A dokonce,
1: migrační cíl číslo
0: ne,
1: jedna.
0: Ne. A dokonce vyslovil myšlenku. Letěl z Katarama přes Doha, Kapské město, Doha, Praha. A mluvil, že má nějaký známý v Londýně a tohle. A bavili jsme se prostě o tom, a to je ta myšlenka, že řek mi, že Praha velmi brzy bude číslo jedna na světě. Tedy na planetě. Znovu to řeknu, zase celoplanetární jako událost. Mm-hmm. Že prostě jasně, když cestuješ do Evropy, tak kam jdeš?
1: Do Evropy, do Říma třeba.
0: Do Říma nebo?
1: Do Paříže.
0: Do Paříže, tak. No. A že tam teďka bude Praha.
1: Aha. A důvod?
0: No jakože to je nejvíc.
1: Aha.
0: A teď já přesně, tak my to samozřejmě víme jako celý život, ale že to konečně...
1: No to nevím, jestli to víme celý život.
0: Že to teda. Konečně jakoby, nebo takhle.
1: Já snad začnu být hrdá, nebo no, co?
0: Turistů je tam teda teďka, turistů je tady v Praze strašně. Ale že to bude ještě růst a že to bude opravdu jako číslo jedna na světě.
1: A není to pohled jenom člověka z Kapského města?
0: No mě právě zaujalo to, že to je pán z Kapského města. Kdyby mi to říkal nějaký pán ze Stánku, jako tam, jako co tam prodává, tak bych se mu smál, ale popisoval jako příběh svojí komunity. Aha. A přišlo mi to jako dost relevantní, protože právě Kapské město, on by si to nevymyslel.
1: A není to tím, že oni mají rádi Prahu, protože když sem cestujou, tak se nemusí přeřizovat hodinky.
0: Možná. A nebo prostě to byl fanoušek JAR. Mimochodem, k tomu mám taky historku. Tu jsem teda ale v pátek neříkal, že se stala včera.
1: No.
0: Byl jsem na Slávii, jo, piju kafe. Uh-huh. A najednou mě někdo obejme kolem ramen.
1: Uh-huh.
0: Jo?
1: No tak teď, když jsi začal mluvit o JAR, tak je mi jasný, že to byl někdo z party.
0: Tak, ano, a já se otočím.
1: Na Slávii.
0: Otočím
1: byl to
0: se.
1: Někdo z party.
0: Ano, a byl tam Ota Klempíř.
1: Jo, takhle.
0: Tak
1: to je ještě pikantnější.
0: To je pikantnější. A teď já
1: už se... není nikdo z party.
0: Já se s tebou chci teďka vlastně jakoby podělit o emoci a poradit. Strašně zvláštní směsice emocí ve mně.
1: Ty jsi měl nejdřív chuť ho prostě obejmout jako starýho bracha a pak najednou jsi se jako zarazil a začal si přemýšlet, nebo...
0: Tohle všechno se odehrálo v piko vteřině.
1: Jo.
0: To znamená, já o tu Klempíře znám roky a dokonce jsme spolu chvíli i uvažovali, že bych šel k němu do podcastu.
1: To je tak... myslela do strany.
0: Do podcastu. On měl moc hezký podcast. Já jsem dokonce poslouchal jeho podcast. On tam měl nádherný díl s Lou Fanánkem. Mm-hmm. Jako fakt super podcast. Ani nevím, jak se to jmenovalo. Super o muzice, prostě historky starý, že jo, prostě fantastický. A teď vlastně je ta nějaká atmosféra teďka, že jo, jaksi v tom oparu té politiky. A já se s tebou chci vlastně poradit, jak se tohle to vlastně jako řeší. Ty máš jako toho člověka, který ho znáš celý život. Teď se vlastně něco stane. On tobě osobně nic neudělal.
1: Já mám úplně stejný příklad ve svém okolí a asi ti poradím.
0: A teď najednou on tě obejme a říká ahoj, čau. A teď já vůbec nevěděl, co mám dělat. Tak jsem mu řekl, no, jak je? A já, dobrý. Ten první poločas, vejď, zatím nic moc. A já, no tak snad se to zlepší. A já jsem vůbec nevěděl, jak se mám chovat.
1: Já to mám takhle. Taky s jedním politikem a ty ho znáš a víš, který to je. Byl to můj velmi dobrý kamarád na střední škole, zpívali jsme spolu v muzikálu.
0: Můžeš říct, jak...
1: Je to Adam Vojtěch a teď je to...
0: Nemusí se stydět, řekni jména.
1: No právě. No a to jsem ti právě chtěla poradit, že...
0: No.
1: Mně teda funguje to, že když se s tím člověkem vidím, tak navážeme přesně tam, kde jsme skončili minule a je to úplně v pohodě. A nemusíš řešit... to, co se kolem mě děje teď, ale prostě navázat na minulost. Pokud nějakou společnou máte, tak takhle se to dá udělat.
0: No, byla taková zvláštní situace, ty úplně.
1: Já vím, no.
0: Až jsem si jako říkal, že charakterově jako jsem měl sebe zpět. Víš, vlastně jakákoliv reakce by ode mě byla.
1: Ty jsi byl bret sebe zpět.
0: Byl jsem bret sebe zpět, no. No, já jsem vůbec nevěděl vlastně, jako

0: trochu jsem se styděl za tu odměřenost.
1: Aha.
0: Já jsem byl, víš, to stalo se najednou. No takže tak, no.
1: Tak běžte na kafe a nebuď odměřený.
0: Jo.
1: Jestli tě to mrzí.
0: Nemrzí, já se my jsme se tak dobře neznali dřív, ale prostě stalo se mi to, bylo taky zvláštní. Mm. Tak to se děje, no.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2. Evropa 2. We were staring down disaster.

0: 6 hodin, 41 minut, posloucháte Ranní show na Evropě 2.
1: A já tady mám takovou zajímavost o jednom klasickém nosiči, který se opět vrací na výsluní. To, že máme doma vinily a pouštíme si je na gramofonu, na to ano, už jsme si zvykli. A ale je tady další nosič, devadesátkový, který se vrací do popředí.
0: Neříkej mi, že oživili kazety.
1: Kazety se oživily už dávno.
0: Takže?
1: Videokazety.
0: Videokazety?
1: Videokazety. A poslouchej, jo. Jakoby to, že fanouškovskou základnu to pořád má.
0: No jasně.
1: Černý trh s těma videopřehrávačema jede, aby se to měli kde přehrávat. Tak představ si, že letos poprvé za posledních 20 let vyjde film uvedený v premiéře na videokazetě.
0: To si děláš srandu.
1: Ano, režisér Robert Dos Santos říká, jdeme na to opačně než kdysi. Obrácenou distribuci jsme vymysleli pro náš nezávislý sci-fi snímek This is how the world ends. Vy byste nejdřív dali film do kina a pak byste teprve nakonec ho vydali na VHS. My jsme si ale řekli ne, jestli to opravdu chcete vidět, sežeňte si videopřehrávač.
0: Nejvíc.
1: Na Blu-ray a DVD to vydáme později a teprve pak se film dostane do kina, do nabídky streamovacích služeb.
0: Je to tak.
1: Videokazety jsou pro nás prioritou.
0: My máme podobný plán, že Ranní show se začne od příštího roku vysílat, tady je z okna. To znamená, my normálně prostě si to budeme pouštět tady na chodbě a dáme repráky z okna. A kdo chce poslouchat Ranní show, musí jít tady, pod okno ke klepadlům.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová, Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D11 směrem z Hradce Králové do Prahy. V omezení na 54,5 kilometru stojí odstavené auto a vybočuje se. A podobná situace taky na dálnici D46 z Olomouce na Prostějov, kde na 34,5 kilometru stojí na krajnici nepojízdné auto.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
5: Go!
4: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Co dělá Pavel Sejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
7: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
6: No tak to radši převezmu já, vysílá.
7: To je to zívání někde mezi songy, jo?
6: Pavel Sejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
8: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomínáte. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
9: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy.
10: Díky.
5: nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
10: Ten nejlepší rádio na světě.
5: Adame. Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkujeme.
5: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Kdy naposledy jsi viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy jsi objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Užívej si Evropu 2 až do večera.
12: A startuje večer na maximum.
5: Songy na přání.
13: Já bych si přál,

0: hrajeme Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Evropa 2.
3: Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2, 6.47 a teď budeme zase mluvit sami proti sobě.
4: Proč?
3: Užijte si ticho.

0: Píšu si se Štěpánem Kozubem, přátelé, jo? Říkáte si, pondělí, že jo, ranní show, kde je Kozub? Tak to, přátelé, se snažíme zjistit. Dostal jsem teďka aktuální zprávu. Teď jsem vstal, jo? Voláme. Teď jsem vstal.
1: Nepracant.
0: Teď jsem vstal.
2: Haló.
0: Dobrý den, Štěpáde.
2: No tak tohle je neuvěřitelné, opravdu. Dobré ráno všem, jakoby,
1: jo. Dobré.
2: Já se ještě protáhnu, jenom pardon.
0: Ale neměl jste se protáhnout tady ve studiu?
2: No, děcka, nejde to prostě, tak já vím, že kdo mě platí, ten mě klátí, ale mě nikdo neplatí, no.
0: To je pravda vlastně. To, přátelé, teďka žijeme přímý přenos, důsledek toho, že vy nemáte smlouvu a nemáte honorář.
2: Je to tak, já jsem si vlastně zkusil, jaké to je nepřijít do práce prostě, no, teď, když nemám ty papíry k tomu, no.
0: My na vás teďka vlastně nemůžeme zatlačit, jakože ještě, pane, máte být tady v práci.
2: Ne, vy byste mě měli spíš prosit a tak, jako, ale to se neděje samozřejmě, mě vzbudila tady radnice.
0: Radnice, jakože odbíjela v 6:30?
2: No, já jsem myslel, že mi to odbíjí poslední hodinku, ale byla to radnice tady, no.
0: Takže vlastně normálně my vám teďka, to je vlastně, my jsme vás požádali, že byste občas sem takhle jako přišel a teď sklízíme plody té nesmlouvy. Mm. Ale já jsem to vedení říkal. Já jsem říkal Danielu Křetinskýmu, teda já s ním teda nekomunikuju, jo, ale já jsem říkal našemu vedení, aby řekl Danielu Křetinskýmu, aby vás koupili jako hráče Sparty. Jo, Křetinský.
2: A co teď? No.
0: Dan Křetinský samozřejmě nějakým způsobem platí přestupy fotbalistů slavných do Sparty, takže bychom vás takhle koupili z toho Baníku, jakoby, sem, na ranní show. Ale ještě se, nestalo se to, tak prostě jste doma.
1: A když to nepůjde po dobrým, Štěpáne?
2: No.
1: Tak máme i jiný páky.
0: Teď jsem se lék úplně, že mluvíš k panu Křetinskýmu. A když to nepůjde po dobrým, a naštěstí se tam neozvalo Dané, ale... My na vás něco víme. Dané. Ne. Štěpáne, tak vy máte za sebou stand-up v Hradci.
2: Ano.
0: Bylo to dobrý, nebo to bylo jako vždycky?
2: Bylo to jako vždycky, ale musím teda říct, že mi tam omdlela paní.
0: Ne.
2: No, uprostřed stand-upu se najednou ozvalo pomoc, zachraňte někoho tady, tak jsem se podíval a tam se vypla paní úplně jako v sedě, tam spala.
0: No.
2: Já myslím, že jí to nebaví, ale pak mi řekli, že jí vyletěl tlak. Tak to bylo nepříjemné, ale teda paní mi potom psala, že je v pořádku a že díky mému stand-upu zjistila, že má problém s vysokým tlakem.
0: A ona jako naběhla žilka po nějakém fóru.
2: No, asi jsem to tak pochopil.
1: A po jakým?
0: Ale po jakým, ale... Ježiš, to ne, to si
2: ne, tohle tak... Čiže, vy mě ani neplatíte, ještě chcete fóry zadarmo.
0: Ne, to si nesmí... Ne, kolik se normálně platilo na vás jako vstupný?
2: No, tak bylo, já nevím, 1200. Byly za 2000.
0: Za 1200 nebo za 2000 a ty by si chtěla... Ještě máš lísky na sezení, Katko, ty jsi blázen. No nicméně...
1: Jeden, kolik by stal jeden fórek?
2: To vychází statisticky asi na 19 korun.
1: No. Hele, se složíme.
0: Mě by zajímalo, jestli by se nám mohl dovolat někdo do vysílání. Kdo tam byl v sobotu na vás? Nicméně, jenom když se stane takhle stand-up komikovi tohleto, že vlastně mu omdlí paní a pak je všechno dobrý, tak to je samozřejmě voda na váš mlín, ne? Že jako to jste hned jel, ne? Nějakým způsobem.
2: No to vám musím říct, ano, mě hned napadly 4 fóry, když se to stalo samozřejmě, ale neřekl jste. Ale pozor, když paní vyvedli ze sálu, přepřijela samička, když paní vyvedli ze sálu a hned jak se zavřeli ty dveře, hned,
0: no,
2: tak jsem řekl, přátelé, to je neuvěřitelné, další téma máme smrt, to je oslí můstek. A opravdu se to, ale takhle to opravdu bylo.
0: Tak já jenom poprosím Martina Cihláře, vybuchla nám tady ústředna, takže návštěvníci vaší show volaj. A já neumím dát do vysílání 2 telefonní linky, už můžu, jo? Martin to zařídil. Takže můžu teďka tam dát druhýho volajícího. Můžu to zmášnout, Martine? Haló,
3: dobrý den,
0: vy jste byla v sobotu v Hradci?
3: Ano, byla jsem.
0: A jak se jmenujete?
3: Bára.
0: Štěpáne, pamatujete si na Báru?
2: Jo, pamatuju, jste si dělala někde nalevo a furt jste rušila, já už vím.
3: Tak to jsou přesně já, no, akorát vpravo.
0: Báro, jaký to bylo?
3: Super, perfektní, my jsme se hrozně bavili, já jsem teda byla s mámou, já jsem byla jedna z těch, kteří teda jako chodí ve 30 s mámou, no tak neúplně dobrý.
0: Aha, to je jeden z těch fórů, už to chápu. A jak vy jste vnímala to, jak paní omdlela? Jak jste to vnímala z vašeho úhlu pohledu?
3: No tak já vzhledem k tomu, že jsem jako zdravotní sestra, tak jsem samozřejmě přemýšlela nad tím, jestli tam mám jít, ale nešla jsem.
0: Hustý.
3: No a...
1: Aby vám někdo nezasedl místo, chápu.
0: Aby vám někdo...
3: Ne, to ne, samozřejmě, ale oni tam byli tam okolo jiný sestřičky, takže já jsem kvůli tomu sem nešla.
0: A kontaktoval vás nějak, Štěpán pořád poslouchá, jo? Máte Štěpána na telefonu.
3: Dobře.
0: Kontaktoval vás nějak, udělal nějaký for směrem k vám, Štěpán?
3: Ne. Jediný for, který teda k nám, protože já jsem z Brna, tak samozřejmě z Brna byly fory, no, tak to byly.
0: To snad není možný, já byl celý víkend v Brně a Brno se mi přesunulo do Hradce za Štěpánem, já se zblázním.
3: Já vím, vy jste nám otevíral neonkárnu, já jsem to viděla.
0: Víš to, vy jste nám, normálně Brňanda, vy jste nám, ne Nele, ale vy jste nám otevírala neonkárnu, to je nejvíc. Tak Štěpáne, díky za to, že jste nám vzal takhle telefon, takhle po ránu, běžte si hajnout ještě.
2: Jo, děkuju vám, mějte se krásně, zdravím vás všechny.
0: Báro, taky se mějte.
1: Dobrou noc.
0: A hezkou službu, milá sestřičko.
3: Jo, děkuju.
0: Říkají v Americe, děkujeme za vaši službu.

0: 7 přesně. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Před chviličkou jsme tady měli sestřičku ve vysílání. Ne jako malou sestřičku, ale jako zdravotní. Člověk si tak říká, že tito lidé ve zdravotnictví jako by dělali non-stop.
1: Ano.
0: Tedy 7 dní v týdnu.
1: Já si myslím, že se to říkají hlavně oni.
0: Hlavně oni. Není to samozřejmě jediné povolání, které dělá jako non-stop, ale tohle to je takové typické. No, non-stop se nedělalo nikdy. Teda no. Pokud i v otrokářství. Ale podle mě i v otrokářství měli trošku třeba malinko volno v neděli.
1: Myslíš, jo?
0: Neměli, dobře.
1: Tak já nevím, tak může nám zavolat nějaký otrok,
0: nějaký majitel, nějaký majitel nějaký firmy, co? No, nicméně, pak se to nějak jako teda vyvinulo, že neděle byla volná.
1: Ano.
0: Proto jsme ji pojmenovali neděle. Mm-hmm. Neděle. Mm-hmm. Tak se
1: dělo... se hodně odvolávali na Bibli,
0: ano.
1: Že se to píše prostě tady ano. Písmo svaté.
0: A dělalo se jenom 6 dní v týdnu.
1: To byla pohoda.
0: No to nevím, z dnešního úhlu pohledu to snad není možný. A přišlo to všem úplně normální, že se jde 6 dní v týdnu do práce a jenom neděle je volná.
1: Počkej, ale víš, že se to vrací? V Řecku normálně vrátili do hry 6denní pracovní týden. To je pravda.
0: Naopak šli.
1: No, oni jdou proti proudu, jak všude v Evropě se to spíš jako snižuje na ten 4denní.
0: Ano.
1: Tak v Řecku přidali 6. den, ale přidali jim 40% k platu. Protože tam mají tak málo pracovní síly. Tam se nikomu nechce moc pracovat, ale udělali tuhle možnost.
0: Já myslím, že lidi by nedělali 6 dní ani za zlatý prase.
1: Asi ne.
0: Tak, nicméně tak. Ze 6denního pracovního týdne se stal 5denní. Do toho jsme se tak nějak všichni narodili.
1: Mhm.
0: A bereme to taky, že to je jasný přece. Přitom, jak jsme si řekli, to jasný nebylo. Jasný byl 6denní pracovní týden. A teď?
1: Stalo se to v tento den, 21. září roku 1968. Se zrušil ten 6denní pracovní týden. Takže dneska si asi připomínáme tohle miloučký výročí.
0: Takže 21. září 68 se stalo tohleto, co bereme teďka za absolutní samozřejmost. My se podíváme vezpátky do minulosti na to, jak se vlastně správně a ve skutečnosti ten pracovní týden zkrátil. Zpátky do
2: minulosti. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti se zkráceným pracovním týdnem.
3: Dobrý den, kolegové. Já bych jako primář teď chtěl rozdělit práci, takže tu endoprotézu to bude dělat pan kolega Cvach.
4: Pane primáři, a co budu dělat já?
3: Vy, Blažeji, vy tady máte tu operaci, kdy budete zkracovat týden.
4: Ano.
3: Poprosil bych, abyste to zkrátil minimálně o 3 dny.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Maximum tvý muziky.
0: Evropa 2.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2 a bude s vámi až do 9. Mě normálně hezky, jako normálně ta představa, že ještě 2 hodiny bude ranní show.
2: Já tě závidím.
1: Já mám takovou radost.

0: Mám takový bulvárek 70 v ranní show na Evropě 2. Kim Kardashian není třeba představovat, zvlášť tady před obličejem Katky Říhové.
1: Jistě. Tak co? Co novýho jak ve vztahu s Lewisem Hamiltonem?
0: Jsou spolu. A ten Lewis Hamilton teda byl dřív s tou Pussycat Dolls, ne? S tou Nicole Scherzinger.
1: Já myslím, že jo. A mě teda upřímně tyhle ty dvě holky se celý život pletou.
0: Že jo?
1: Jsou si strašně podobné.
0: Tady je vidět, že prostě míří stejným, řekněme, směrem. Já bych to chtěl pojmenovat nějak, ale nechci být jako, abych byl...
1: Já vím, co nechceš být.
0: On no... prostě má rád určitý odstín.
1: Aha. Jako že... nevím, jestli už ženy, nezačal trošku za,
0: myslím, ale... charakterový odstín, jo. Dobře.
1: Jasně. Prostě takovou, řekněme, dominantní, silnou ženu. Tenhle charakterový odstín máš na mysli.
0: Tak, půjdeme dál. Kim Kardashian, 45. Jo? To je to, aby jsme si to ukotvili.
1: Teď to není ta zpráva ještě, že jí 45.
0: Teď se každá žena tak jako lehce porovnala, ne? Jakože, jasně, jsem mladší než Kim Kardashian, jsem starší než Kim Kardashian.
1: Vypadám hůř, vypadám líp
0: ty
1: než Kim
0: na tom
1: Kardashian.
0: Jak?
1: Já jsem mladší, ale vypadám
0: hůř. Ty jsi mladší, jo? Ty jsi mladší. Dobře. Vypadáš líp.
1: Jo.
0: Jsi mladší a proto vypadáš líp.
1: Mm-hmm.
0: To asi není nic jakoby zase převratného. To by bylo smutný, když ti je 22, Katko, kdybys vypadala hůř. Tak pozor, je ta zajímavost. Kim Kardashian, 45. Nevím, jestli si to pamatujete, velká loupež v Paříži, jaký vlastně svázali ve vaně v hotelu v Paříži. Příšerný prostě. Jako jasně bulvár to čte, jako, nebo v bulváru to čteš, jakože jasně informace, ale katastrofální zážitek, že jo? Myslím si, že jí přepadli na hotelovém pokoji. Svázali ve vaně, dali jí do vany. Jenom si to představte jako reálně, že jo?
1: Já si to představuju.
0: Jako strašný, ne? A oloupili o šperky za miliardy.
1: No.
0: Že ve finále, jako ono to bude působit jako kliše, jako samozřejmě jde o ty peníze taky, jo. Ne, že jako nejde, ale jako, že tě svážou.
1: Třeba jí to nedošlo v ten moment, víš. Třeba jsem myslela, že to je nějaká sranda, nebo...
0: Máš strach o život, oni tě svážou, prostě dej tě do... No, prostě hrozný.
1: Tohle je totiž tak jako neuvěřitelný, že se tohle stane, že si prostě... Já bych si třeba celou dobu říkala, že na mě kamarádi udělali nějaký prank.
0: No, to nevím teda. Když jsi Kim Kardashian, jsi v Paříži a máš všude ty brioše. Tak.
1: A nemáš kamarády.
0: Nebuď zlá.
1: No, prostě, ne, tak třeba...
0: Je to lidská bytost. Takže ukradlí nesmysly za miliardy, diamanty o velikosti prostě.
1: Štrosích vajec
0: a kostiček lega, jo, takovýhle prostě prstínky a náušnice měla. Takže, je to 10 let, co v hotelu v Paříži jí tedy spoutali a okradli ošperky za miliony dolarů. Soud jí nyní přiznal odškodné.
1: Kdo to bude platit?
0: To nevím, ale tipni si kolik.
1: Miliardy.
0: Tak. Soud Kim Kardashian nyní přiznal odškodné 1 euro.
1: To nemyslíš vážně.
0: 1 euro. One.
1: A pointa?
0: Ein euro. Nevím. Neznám detaily, ale 1 euro. Já to nechápu. Ale
1: no tak 10 let soudu stálo za to.
0: Zkus to dohledat jako.
1: Jako důvod?
0: No, jako detaily, mě to zajímá. Dáme si píseň a vrátíme se k tomu. Počkej, už nám volají lidi, není potřeba nic dohledávat, lidi to ví. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Tomáš.
0: Takže?
2: Já jsem vám to jenom chtěl upřesnit, ono to nebylo tak, že by jí uznali 1 euro. Ona ta finanční kompenzace byla vyšší, ale ona si řekla jenom o 1 euro, protože jí tam údajně nešlo o peníze, ale jenom o to, aby se to vyřešilo, aby o tom bylo vědět.
0: Hezky, ježišmarja. A hned je to úplně, viď? Hned je to jiný.
1: O symbolickou částku sama požádala. Tak to je formát.
0: A dali jí ho teda. Já si myslím,
2: no,
0: že to je...
2: Asi ho vyplatili.
0: Hele, já si myslím, že to je cesta, když budou třeba takový ty spory mezi manželi, třeba se rozvádíte, jo, a tohleto. Tak prostě v momentě, kdy se nemůžete dohodnout o výši třeba výživného. Jo, nebo prostě máte nějaký rozpory s manželkou, jsou tam nějaký rozvody, tohleto, nebo když se hádáš se zaměstnavatelem, že tě vyhodil, i přesto, že jsi to nezasloužila. To je cesta. Říct si prostě o symbolické 1 euro, případně 1 korunu, Že ti nejde o ty peníze, ale o princip.
1: Nebo ty děti prostě přenechat manželce. Takovej ty seš formát.
0: Děkujeme za vysvětlení. Evropy 2.

0: 7.19, posloucháte ranní show na Evropě 2. Chci ti jenom říct, v jaký žijeme reality show. Právě mně přišla zpráva.
1: Od koho?
0: Tady, nevím. Jeden z našich asi posluchačů, nevím jestli posluchačů, možná někdo jenom ze sledujících, protože přišla zpráva na Instagram, jo? Právě jsem potkal vaši maminku na snídani v Luhačovicích. Je to kočka. Tak já nevím.
1: Mamka je na pobytu.
0: No jo, ona je v Luhačovicích.
1: Ježiš.
0: No.
1: A co tam děje za procedury?
0: To nevím, ale můžeme jí zavolat, jestli chceš.
1: Jo, to chci. Tvoje mamka už dlouho nebyla v éteru. A jsou to lázně?
0: No, lázně. Tam jí před dvěma rokama požádal její partner o ruku. To je ta historka, jak mi poslala z Luhačovic fotku.
1: To já nevím. Já byla na mateřský tou dobou.
0: Jo.
1: To já vůbec nevím.
0: Přišla mi fotka, jo, kde je moje máma, jo, a Míra.
1: A kleknul si.
0: Ne, to tam není. Jsou prostě spolu, jako, a ona má kytku. A já jí napsal. Hezký. No to, že poslala mi fotku,
1: jo,
0: že jo.
1: Kde má kytku?
0: Hezký.
1: No.
0: A ona mi volá odpoledne, říká, tak co? A já, co jako co? A ona, no co tomu říkáš? A já, čemu? No tak viděl jsi tu fotku, viděl, hezký, kytka. No ale ti tam ukazuju ten prsten.
1: Cože, ty jsi si nezazumoval fotku,
0: říkám,
1: kterou ti poslala máma, a neskoumal
0: prsten?
1: Si, jestli nemá nový šperk.
0: Jaký prsten? No, tak říkám, tak to se teda vytáhnul, Míra. Děda Míra, co má kníra. No a loni byla svatba.
1: To jo, to vím.
0: Loni byla svatba. A teď už měli rok výročí. Už to jede. Moje máma už je rok vdaná.
2: Ranní show Evropy 2.
0: Tak snad to dotáhnou na zlatou svatbu.
1: Kdy bude bratříček?
0: No jo, vlastně, tyjo, no jo, vlastně, teď já bych mohl bratříčka.
1: Ale musíš s tím mámu uhánět, to děti vždycky dělají, víš? Maminko, já chci prostě ségru, maminko, já chci bráchu.
0: Tak počkej, když jsme tady u tohohle toho, tak já jsem byl ve středu na zrácích na finále.
1: No.
0: A potkal jsem takovou zajímavou dvojici. Vítěze Survivora. Pomož mi, jak se jmenuje, kluk to byl, takový hrozně výrazný, koukali jsme na to. A dali ho do zrádců potom, aby padl v prvním díle.
1: Vláďa.
0: Vláďa. Víme. Vítěz Survivora, Vláďa.
1: Ano.
0: Byl v druhý řadě zrádců hned v prvním díle. Vypad, vyhodili ho z vlaku, pak ho tam vrátili, na konci vypad. Takže víme, reality show postava. Koukám na Martina Cihláře, má úplně prázdný pohled. Prostě Vláďa.
1: Ano, Vláďa.
0: A stál tam s Evou Perkausovou.
1: Já vím.
0: Ty už víš, a já jsem na to zapomněl, tak nic neříkej. Stojí tam takhle. No já se s ním bavím a přijde mi to takový zvláštní, že tak tyhle ty dva tam spolu stojí a oni samozřejmě se k tomu časem dostali a říkají, my jsme totiž sourozenci, to je můj brácha, říká Eva Perkausová, to je moje ségra. A já, cože, vy jste sourozenci? A ona, no, teda takhle, nevlastní. A já, aha. A Eva říká, máme stejnou mámu.
1: Takhle nevlastní.
0: A já, takhle nevlastní, aha. Že to je jako jiný příběh, že jo?
1: Je to, mín se to vidí.
0: Stejný táta, stejnou mámu. A já říkám, Evě Perkausový říkám, aha, takže máma si to takhle jako dala jako na dvě kola. A Eva říká, na tři. A já, cože? Říká, no ještě máme jednoho sourozence. A teď jsem to teda dobře pochopil, snad teda nešlápnu teďka do něčeho. A ten má taky jinýho tátu.
1: A je v zrádcích letos.
0: A já, hustý, hustý. A teď přesně takhle jako se to řešilo, že je mezi nima nějak jako, teď nevím, hodně.
1: Velký věkový rozdíl, jo.
0: Mezi Vláďou a Evou. Takže takhle, takže bulvárek, bulvárek. No, jakože bylo to zajímavý, máme stejnou mámu. Že já to beru tak, nevím, jestli to teda berete taky tak, ale že když máte jako stejnou mámu, tak je to jako něco trochu jako víc. Bereš to tak?
1: Já myslím, že jo.
0: Jako,
1: tak
0: že
1: protože většinou malinko ty děti bydlí u té mámy, že jo, takže spolu vyrůstají v té jedné domácnosti. Když máš stejného tátu, tak vyrůstáš většinou, spíš jako v jiném bytě.
0: Většinou, ale no, není to úplně jistý. Ranní show, dobré ráno. Vy to budete vědět určitě. Teď mi voláme jeden z otců. Ne?
3: Přesně tak, Jarda, ahoj, já tě zdravím.
0: Tak kdo je tvoje dítě? Která? Která ta bytost?
3: Moje dítě, já mám dvě dítě.
0: Dvě dítě. Jardo, prosím tě, ty voláš kvůli něčemu jinému asi, tak povídej.
3: 12-letou a kluka 6-letýho. A já si jenom chtěl říct jakou poznámku. Moje děti a tvoje děti bylo naše děti.
0: Ještě jednou.
3: Choreček.
0: Moje
3: děti
0: no.
3: A tvoje děti, jako přítelkyně, bijou naše děti.
0: No jo, vlastně.
1: Jo.
0: Tvoje děti, když jako jdeš do vztahu se svýma dětma a tvoje paní taky, tak tvoje děti a moje děti bijou naše děti.
3: Naše děti.
0: Docela dobrý.
3: Hlavně tak to, aby se to nestávalo.
0: Tak děkujem, díky za telefon.
3: Jo, tak.
0: Čau.
3: Měj se, jo, ahoj.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 7:28, zprávy o dopravě.
2: Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelec je teď kolona od sjezdu na Rajhrad. Srazila se tam dvě auta, zdržení je 3/4 hodiny. Na D1 čekejte kolonu na příjezdu do Brna směrem z Vyškova se zdržením na 25 minut a na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně čekejte kolonu. Na konci dálnice je nové omezení u sjezdu na okruh.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
0: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Ano, ano, jak je venku?
2: Dnes čekáme velkou oblačnost, aktuální teploty jsou mezi 6 a 11 stupni, odpoledne naměříme jen 12 až 17, navíc pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý nárazový vítr.
1: Za chvilku ještě ty zprávy, o které jste přišli. Listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Variety, Europol, Europa 2.

0: Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
1: My jsme vlastně odstartovali zprávy a pak jsme to zakecali.
2: Aha.
1: A já
2: těma matkama.
1: No, já vím, že to je zajímavý, tak povídej.
2: Jako myslíš zprávy?
1: No.
2: Začíná týden, který bude chladnější, než jsme v poslední době zvyklí.
1: Vidíš?
2: Meteorologové avizovali, že už ve středu můžeme očekávat první přízemní mrazíky. Počasí v Česku ovlivňuje teď studená fronta, která přišla v neděli. Další mrazy čekáme ve čtvrtek a taky o víkendu.
1: Mrazy.
2: Přízemní mrazy. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje regulaci alkoholu. Se zákazem prodeje alkoholu po 21. hodině ale narazil u koaličních partnerů motoristů a SPD. Jejich zástupci mluví zejména o důrazu na prevenci. Vojtěch chce hledat schodu. Ohledně dalších možných opatření teď jedná s experty a dalšími rezorty. Teď se vydáme za Zuzkou.
3: Rumburská nemocnice by od 1. ledna 2027 mohla přijít o dětské oddělení. Krajská zdravotní, která zařízení spravuje, představila starostům projekt jeho dalšího fungování v podobě komunitní nemocnice. Zůstat by měla jednodenní chirurgie, některé lůžkové oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: A teď je tam sport.
2: Jo.
1: Je tam sport.
2: Začíná to na F.
1: Florbal.
2: Fotbalisté pražské Slávie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2-1. Obhájce titulu zůstali jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o 3 body.
1: 3 týdny nebude teďka liga. 3 týdny. Nicméně, česká volba za chvíli, ta má takové téma, pozor, na co se Češi při pondělku těší do práce.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Datard uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datard, opravdu.

0: Sport.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: Tento týden se Éter Evropy 2 vzpytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
5: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
6: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
7: Go!
6: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
8: Zpátky k muzice.

0: Je pondělí. Tak co by vás zajímalo při pondělku?
1: Česká volba na Evropě 2.
0: Na co se Češi při pondělku těší do práce? 5 nejčastějších odpovědí. Přesně. Přesně.
2: Ne, já nemůžem,
0: to je první místo.
2: Já nevím, co z toho koše vybrat.
0: To je první místo. 5 nejčastější odpověď na odpočinek po náročném víkendu.
2: To je pravda. Pořád se staráš o děti, prostě děláš jim program, jsi animátor.
0: Není ti normálně takhle v pondělí ráno v práci?
2: Konečně vlastně se staráš jenom sám o sebe.
0: Hezky, hele, podívej, hele, kávička, já jsem vyvenčil psa, zavřel jsem ho do koupelny.
2: To je dobrý. Jo, tak jako ten klídek, no. Ale nevím, jestli to má každý.
0: Tak je to 5 nejčastější odpověď. 4. Častější je na firemní snídaně.
2: A to prosím vás někde je?
0: Asi jo. Je to každopádně inspirace. 3. místo na vytříbený humor kolegů.
2: Bylo by to krásný.
0: Je dobrý přijít do práce a mít vtipného kolegu. Ta představa, že přijdete a máte vtipného kolegu v práci. Hraní show, dobré ráno, haló.
3: Haló.
0: Ahoj. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Jak se jmenuješ?
3: Matouš.
0: Matouš, já jsem Leoš.
3: Ahoj.
0: Ahoj, a ty máš svátek, Matouši, dneska.
3: Aha.
0: Všechno nejlepší. Kolik ti je, Matouši? Kolik ti je?
3: 9.
0: Matouši, nepřijde ti Matouš a Leoš, že mají tyhle ty dva kluci něco společného?
3: Asi moc ne.
0: Matouš, Leoš,
2: nepřijde. Bohouše máte společného.
0: Zavolej Leošovi, zavolej Matoušovi. Mně to tam zní, dobře. Trochu jsem se teďka vetřel do tvé přízně. Nepodařilo se mi to. Ty nám voláš kvůli tomu, že chceš tipovat, na co se Češi při pondělku těší do práce? Druhé místo máme, pak budeš mít slovo, druhé místo na domácí mazlíčky kolegů. Víš, proto jsem zmínil to venčení. Že vlastně nedovedu si to představit, ale OK.
2: Tak u nás taky tady chodí samý pes.
0: Jakože bys se těšila do práce, že tam bude mít někdo psa, jo?
2: No asi jo. Je proč? To až na druhém místě. Teda už na druhém místě.
0: A proč mluvíš takhle o našem šéfovi?
2: A teď on je Milius.
0: Takže, takový pudl. Žádnej dobrman.
2: To ne, ježišmarja. Já tak. Nevím, jaký je nejmiloučtější plemeno.
0: Naše ředitelka je taková čivava. No není, právě že není, ale jako nenapadlo mě roztomilejší jako plemeno. Tak Matouši, máš možnost trefit první místo, máš svátek, takže na co se Češi při pondělku nejvíc těší do práce?
2: A uhod si to.
0: Je to tak? Na nic. První místo si trefil, Matouši, úžasný. Na
2: jsi
0: nic.
2: Jsi fakt dobrý.
0: Fakt jsi to trefil. Nic.
2: Máme dobrý posluchače.
0: Nic je první místo. Na co se Češi při pondělku těší do práce? Na nic.
2: Šikovnej.
1: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.

0: Lady Gaga. Posloucháte ranní show na Evropě 2. K Lady Gaga přirovnávají tu slovenskou Adélu. Slovenskou zpěvačku Adélu, pomož mi, promiň.
1: Adéla Jirgová.
0: Jirgová, děkuju moc.
1: Ale děkuju stačí, moc. Když si pamatuješ Adéla, ona se stejně říká jenom Adéla.
0: Adéla, já vlastně
1: má růžový vlasy.
0: Nevím, jak to vyslovují ty lidi, to jméno, ona to vyslovuje nějak Adéla.
1: Adéla, no jako,
0: Adéla,
1: taky jsem nad tím přemýšlela, že si zvolila hodně odvážný pseudonym vzhledem k Adél.
0: Ona se tak jmenuje, jo?
1: Já to vím, ale mohla se pojmenovat Lady, nevím, prostě
0: no, ale
1: Lady
0: nechala
1: Pink,
0: si to, a je to cool, Adéla. Adéla si říká, Adéla. A proč jí přirovnávají k Lady Gaga? Nevím, jestli jsem to říkal, tu historku.
1: Já ji neznám.
0: Je to teda dobrá historka, ale je to teda úplný zákulisí jako show businessu. Teď asi si víme, o komu se bavíme. Slovenská zpěvačka, která teďka...
1: Dobývá svět. Má růžový vlasy.
0: Pojďme si ji zahrát, jo. Ať si uděláme představu. Slovenská Adéla, tohle je její hit Nicole Kidman.

0: Mimochodem, když hrajeme tady Nicole Kidman, tak Nicole Kidman byla u Jimmyho Fallona v Tonight Show. My vám můžeme pustit 15-teřinový kousek z toho, kdy se o Adele baví a mluví o tom, že má přijít Adela do té show 18. a to bylo v pátek. Mm-hmm. Nechytili jste někde, jestli už tam byla? Hele, takhle se o tom baví.
1: I'll go and see Adela though. She's playing. I think she's playing here.
2: She's coming
1: September 18.
2: She's coming to our show.
1: Oh, is she?
2: Yes.
1: There we are.
2: Yes, she's coming to our show.
0: September 18. To je Nicole Kidman. Ten ženský hlas je skutečně Nicole Kidman.

0: Lidi volaj, lidi volaj. Nicole, hraní show, dobré ráno.
1: Ahoj, tady Eva.
0: Říkej,
1: Já si myslím, že ta Nicole neříkala, jako, že přijde 18. do té show, ale ona říkala, že Adela tady 18. bude hrát.
0: Aha.
1: Myslela koncert v nějakém městě, o kterém mluvila.
0: Máš pravdu.
1: A on na to řekl jenom, jo, ona tady bude u mě v show, ale neřekl datum.
0: Aha, máš pravdu. Nicole Kidman, to jsme se teďka pustili přímo, Nicole Kidman říká, ano, ona bude mít tady 18. v pátek show, jako a ona někde říkala, Nicole Kidman na svém Instagramu, že se tam chystá do první řady na její koncert. Mm-hmm. Máš pravdu, děkuju za tu informaci. Zeptám se tě teda rovnou, nebyla jsi tam taky na tom koncertě?
1: Ne, to jsem nebyla. A vstupenky do Prahy jsme nechytli.
0: No.
1: Ty
0: se prodali prej za 30 vteřin, Karlín. Karlín se prodal za 30 vteřin, se to prodalo. A nebudou přidávat, údajně nebudou přidávat. Že čekají.
1: Kdybychom rádi, tak
0: a víte,
1: počkáme, až bude O2 Arena.
0: No, údajně O2 Arena nebude, oni to rovnou skočí, to jsem tady taky možná říkal už. Víte, jak to má management a ty Adely? To jsou neuvěřitelné příběhy, které se ke mně dostávají. Já jsem ti to vyprávěl, viď?
2: Mm-hmm. No, nemyslím si, že jsi to říkal do éteru.
0: Neříkal do vysílání.
2: Já vlastně nevím, jestli to je informace, která se smí šířit.
0: Tak teďka teda to je exkluzivní, že posloucháte ranní show.
2: Takže to zašeptej jenom.
0: Management Adély se vyjádřil v tom smyslu, neoficiálně teda, jo? Neoficiálně. Nikdo nic neřekl, jako, že chce jezdit tyhle ty v uvozovkách menší sály pro 3-4 tisíce. Halu nepojede, protože čekají, že příští rok dostane Adéla Grammy. Americkou Grammy a pak oznámí světovou tour po stadionech ve stylu Taylor Swift. Dobrý den. Co mám tě říct, takováhle informace je o slovenské zpěvačce. Jste tam ještě, nebo jste omdlela jako já, když jsem to slyšel?
1: Ne, a tady tu informaci už jste říkal.
0: Říkal jsem to,
1: není to tajný, už
0: já se opakuju. Tak já se opakuju. Vidíte, já se opakuju. Ne,
2: tajný to bylo i předtím, ale
0: tajný to bylo předtím.
2: To řek.
0: A možná i to, co teďka chci říct, jsem tím pádem už říkal. Ona je první zpěvačkou z Česka nebo ze Slovenska, která podepsala smlouvu přímo v LA, v Capitolu, což je taková matka nad Universalem, je hudební vydavatelství Universal. A její vlastně centrála je Capitol v LA, tam podepsala smlouvu, to znamená, že vlastně to je taková hlavní pobočka, pod ní spadají všechny univerzly na světě. Dostal jsem informaci, že před 2 týdny, to jsem ti říkal, ale ne?
2: Mm-hmm.
0: Jo, to bylo, že před 2 týdny dostal český Universal, dostal plán, ediční plán a dostali informaci o tom, že Adela, ta Slovenka, je celosvětovou prioritou celého vydavatelství. To znamená vydavatelství, který dělá Ariana Grande a další prostě partu, tak Adela je pro celý vydavatelství světovou prioritou. To znamená všechny pobočky na celém světě mají tlačit hlavně Adelu. Možná to vypadá, že díky tomu tady děláme ty vstupy, ale je to obráceně, je to neuvěřitelný. Děkuju za ten telefon.
1: Mějte se, hezký den, naschle, ahoj.
0: Jinak můj syn 17-letý říkal, že by taky chtěl jít strašně, jako tady samozřejmě dcera posluchačky.
2: Je
0: taky.
2: To 11. ledna.
0: 11. ledna. A říkal jsem ti, jak to vzniklo ten koncert, to jsem taky opakuju, omlouvám se. Ona oznámila světový turné po těchto těch malých placech a nebylo tam nic v Česku a na Slovensku, tak to český hudební vydavatelství volalo do Ameriky, oni si mailujou, že jo, a řekli jim, jako, že se asi úplně zbláznili. Jim píšou z Prahy, aha, že se asi úplně zbláznili, že udělají světovou túru a neudělají ani jednu zastávku v Česku, ani na Slovensku, že to prostě není možný. A oni to normálně uznali, Američani to uznali, že to je blbý. A tak,
2: že bychom taky měli mít ano, nárok.
0: A tak předsunuli před tu světovou šňůru ten koncert ve Fóru Karlín. To znamená, než jako začne světová túra, tak ještě předtím bude jedno vystoupení, jeden gig v Praze ve Fóru Karlín jako taková zkouška na světovou tour. Dobrý, ne?
2: Dobrý, generálka.
0: Generálka, ale dobrý. Tak, dáme si Adelu. To je ona. A její aktuální hit na Spotify má 123 milionů zhlédnutí. A tahle písnička se stala nejstreamovanější skladbou na Spotify na celém světě. Neuvěřitelný úspěch. Minulý týden number one hit na celý planetě, na celém Spotify. Ain't in LA,

0: Jo, já to nedořek vlastně. Proč jsem o tom začal celý mluvit? Omlouvám se, já se strašně opakuju. To je stářím, přátelé. Budu vyprávět furt stejné historky, to už tak je, ale teď mi vlastně došlo, že celý ten vstup vzniknul díky tomu, že jsme hráli Lady Gaga.
1: Jo. A říkal jsi, že ji srovnávají s tou Adélou?
0: S tou Adélou. A teď se teda dostávám úplně na začátek toho příběhu, jak ten český Universal dostal ten pokyn od centrály Capitol z LA, že to má být jejich a že to je jejich celosvětová priorita. Mm-hmm. Tohle přesně, tenhle scénář se před lety odehrál z Lady Gaga. Úplně přesně. Taková jako divná zpěvačka od něku, tohleto, poloitalka, tohleto, všichni koukali a takhle přesně
1: zrodila se hvězda.
0: Takhle to tenkrát bylo. Star is Born, přesně tak. Takhle přesně to bylo z Lady Gaga. Že OK, máme tady mladou holku, tohleto, zkoušíme to a teď to bude celosvětová priorita. Takže tak.
1: To je tak fantastický, já jí to tak strašně přeju.
0: Jako
1: ještě jsem absolutně nenasála nějakou její osobnost, viděla jsem jenom pár videí na Instagramu a působí na mě jako strašně milá holka.
0: No.
1: Ale ona prostě má to charisma, ona má tu pusu velkou, prostě na ní se koukáš a prostě se na ní chceš koukat.
0: Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ranko, Mirka.
0: Mirko, povídej.
2: Já jenom k dopravní situace na D5, jestli můžu.
0: Výborně!
1: Tak to miluju.
0: Kde to stojí? Tak Mirko, krásně si nás přesunula zpátky na koleje. Miluju, Mirko, povídej.
2: Jo, tak prosím vás, stojím u lodinice a ani se to nehne. Sjezd na lodinici totálně zasekaný, kouknu dopředu kolona, kouknu dozadu kolona, už tady 15 minut stojím a ani ťuk, ani metr.
0: A jestli chceš, můžu zamachrovat, já jsem totiž z Berouna a to je 5 kilometrů, jo? Od lodinic.
2: No.
0: Takže já vím, že to je možná špatně, ale u nás se říká, že stojím u lodinic, ne u lodinice.
2: Dobře, tak u lodinic. Beru
1: pomohlo
2: zpět,
1: ti to, Mirko?
0: Počkej,
2: jo, je to super.
0: Počkej, ono to totiž nejde poznat v češtině.
1: Já vím.
0: Ta obec se jmenuje Lodinice a není z toho poznat, jestli je jedna nebo jich je víc. To nejde poznat.
1: My jeho Češi takhle máme Kaplice.
0: No, nejde to poznat a my prostě říkáme u lodinic. Takže v lodinicích stojíš prostě.
2: No, stojím. A je úplně jedno, kdyby se to řeklo tak nebo tak, tak prostě stojím.
0: Hele, a to tam budeš s náma tak až do 9, tak my tě budeme terorizovat.
2: Asi budu.
0: My tě
2: asi
0: budeme
2: budu.
0: Terorizovat nějakýma vtipama. Hele, jdou dva takhle. Měj se, ahoj, čau.
2: Ahoj.
0: Ranní show, dobré ráno.
3: Ahoj, Leoši. Já jsem z Bubovic a jenom chci potvrdit, že jsou to loděnice.
0: Přesně tak, že to jsou, takže je to u loděnic, ne u loděnice. Děkujeme.
3: Jasně, my.
0: Čau.
3: Já už jsem naštěstí na Perseku, čau.
0: Ahoj, ranní show, dobré ráno.
4: Ahoj, tady Pavel, to je neuvěřitelný, že jsem se dovolal.
0: Říkej.
4: Já jenom k té D5, jo, je tam zúžení ve obou stranách před Prahou. Takže proto se to také táhne a potáhne se to ještě hůř.
0: Ty blá, tak normálně, teďka seš normálně, ty jsi zpravodaj, jak jsou v Americe, v té heli.
4: Já jsem před chvíličkou naproti, že jo, takže jsem to všechno viděl, jak
0: to táhne. Ty jsi to viděl, hele, a jel jsi ve správném pruhu.
4: Jo, já jsem taky z Berouna.
0: Jsi taky z Berouna. To možná už nikdo neposlouchá jinej.
4: Hele, ale to je stejný jako, to je stejný jako lidi říkají v Praze, jo.
0: No.
4: Ty jsi měl skorovat v Prahe, ne? U Prahy.
0: Já bych se nepouštěl do žádných větších akcí, Pavle. Hele, já neměl tenhle sen být tak Kristova Ben, jako ty, Pavle, nebo Ed Sheeran. Přiznám se,

0: Ben jako ty, Pavle, nebo Ed Sheeran? Zaznělo teď a Katka na to říká, chudák Ed Sheeran. Takže mě to zajímá. Povídej.
1: Já nevím, jestli se do toho chci pouštět teda, ale...
0: No, jak to vlastně je? Všichni víme, že tam bylo nějaké prohlášení, že ho začali opouštět prostě...
1: Předskokani.
0: Kolegové.
1: I doprovodná kapela.
0: Doprovodná kapela taky, jo. A on teda to turné ale začal.
1: Ano.
0: A? Jakože...
1: Musel se vyjádřit k té situaci takhle. Abych uvedla tebe, nevím, jestli znáš ten kontext,
0: zkus to,
1: kde je.
0: Zkus to.
1: Prostě Macklemore vystoupil, zastal se lidí v Gaze a vlastně vyjádřil se propalestinsky. A na základě toho management Eda Sheerana utnul jeho vystupování jako předskokana na koncertech Eda Sheerana.
0: Ano.
1: A aby Macklemora v této humanitární situaci podpořili jeho kolegové, další umělci, tak odstoupili taky. A Ed zůstal vlastně sám opuštěn.
0: Bez kapely, bez doprovodných hostů, jako masakr. Jo. A před sebou světová tour.
1: A hlavně oči všech fanoušků, kteří na něj jakoby upírali zrak s tím, že čekali,
0: no,
1: jak se k tomu vyjádří. Protože neříct nic znamená, schvaluju to, neschvalu to, je mi to jedno. No a tak Ed na tom koncertě, který teďko byl, vydal prohlášení a můžu teda kousek odcitovat.
0: No.
1: Nikdy jsem nechtěl být aktivistický hudebník, ale tohle mě dostalo do středu důležité a vášnivé debaty o svobodě slova a o nejkomplexnějším politickém problému na planetě. Uvedl Sheeran na začátku svého vystoupení. Dodal, že za současné situace už nemůže skrývat své osobní postoje. A Ed pokračuje. To, k čemu došlo 7. října na hudebním festivalu Nova, bylo příšerné a prohloubilo to staletí židovského utrpení. Co se nyní děje v Gaze, je katastrofické a neospravedlnitelné. Láme se mi srdce nad mírou devastace a ztrátou životů civilistů a dětí, uvedl zpěvák. Uvedl, že jeho koncerty jsou i nadále místem, kde je vítán úplně každý a kde vedle sebe mohou stát lidé s rozdílnými názory. Spojuje je totiž láska k hudbě.
0: No, takhle. Složité problémy nemají jednoduchá řešení.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
9: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
10: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Zažijte Dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeo week. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.

0: My se podíváme na zkrácení pracovního týdne. Už jsme tady řešili a znovu to zopakujeme. Dřív se chodilo do práce 6krát v týdnu. Chápete to? A přišlo to všem úplně normální. Prostě se nedělalo jenom v neděli, když se to tak jmenuje. Neděle.
1: Ale v tu sobotu se chodilo jenom dopoledne, ne? Nebo to si tak pamatuju, že mi říká babička.
0: Fakt? To nevím. Já myslím, že se chodilo 6 dní.
1: Normálně, jo.
0: 6 dní.
1: Ale zase kolik lidí si vydělali peněz.
0: No, je to vtipný teď, když vlastně máme 5denní pracovní týden a řeší se to, že by se to mělo zkrátit na 4denní. Hmm. Ono to asi se bude nějakým způsobem vyvíjet. Za 200 let se bude říkat, cože, vyděláte 2 dny v týdnu? Vy jste dělali 2 dny v týdnu? No teďka, co máme tu 2hodinovou pracovní dobu týdně? Tak všechno se vyvíjí. Teď prostě jsme se všichni, většina z nás, narodila teda do 5denního pracovního týdne. Všimněte si, říkám, většina z nás se narodila do 5denního pracovního týdne. Je to tak. Totiž ze 6 dní na 5 se pracovní týden zkrátil, a teď dobře poslouchejte, relativně nedávno.
1: Bylo to v tento den 21. září.
0: Pozor, ale teď ten rok.
1: Slavný rok je to. 68.
0: Přijeli Rusáci a hned to bylo na 5 dní. Ještě, že přijeli. Ty bláho. To zavedli oni.
1: Zavedli nové pořádky.
0: Ty bláho, představ si, kdyby sem nepřijeli, tak jsme chodili do práce v sobotu.
1: Tak tobě by to tak vadilo.
0: Tak počkej, vážně, to bylo 21. září 68. Hmm. Jakože přesně měsíc po invazi, jo.
1: No jo.
0: Ty bláho.
1: Tak chtěli se tady udělat očko možná.
0: Super, tyjo, Rusko výborný, tyjo. Děkujem. Spasíba, balšové spasíba.
1: Pomoc.
0: I tohle je ranní show, já to mám rád.
2: Zpátky do minulosti.
0: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti se zkráceným pracovním týdnem.
3: Dobrý den, kolegové. Já bych jako primář teď chtěl rozdělit práci, takže tu endoprotézu to bude dělat pan kolega Cvach.
4: Pane primáři, a co budu dělat já?
3: Vy, Blažej, vy tady máte tu operaci, kdy budete zkracovat týden.
4: Ano.
3: Poprosil bych, abyste to zkrátil minimálně o 3 dny.

0: Posloucháte Ranní show na Evropě 2, 8.18. Katka tady říká, můžeme vrátit Patrika do hry. Ne, ty jsi neřekla Patrika do hry, ty jsi řekla zpátky do minulosti.
1: Já jsem si strašně užila to, že tady zazněla ta rubrika. Jo. Se mi jakoby udělalo krásně.
0: Ano, a protože je pondělí a tak nějak všichni máme trochu stres z toho, že se jde jako do práce, všichni víme, jak se jako cítí člověk v neděli, že si říká, ty bláho.
1: Podle mě se v neděli cítíš hůř než v pondělí.
0: Takže ve finále je to v pohodě. Jak si říká klasicky, dnešek je zítřek, kterého jsi se včera tolik bál, jo. A vidíš, nic se nestalo. Tak to žijeme teď. Ale je fakt, že taky to mám, jako, a to se sem těším moc. A mám to v neděli ten pocit. Takže, protože je prostě pondělí a to je vždycky těžší než jiné dny, tak si dáme ještě jedno zpátky, ale pracovní. Představte si, že vás třeba čeká v pondělí pracovní pohovor. Bože, nejenom, že jako můžete jít do práce, ale můžete dokonce si o práci teprve jít říct, jak vypadá takový pracovní pohovor. Mě byla nudle.
1: No to nevím, jestli by ti přidali body.
0: Vypadá podle Patrika Jezuckého.
2: Zpátky do minulosti.
0: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s pracovními pohovory.
3: Dobrý den, můžu dál?
0: Pojďte dál. Vy jste Vlastimil Slavíček.
3: Ano.
0: Vy žádáte o místo v naší společnosti.
3: Ano, já jsem bych chtěl u vás pracovat.
0: No, já jsem si vás zavolal, protože mě zaujalo, že ve vašem životopisu tady píšete.
3: Ano, ano.
0: Že umíte rychle počítat.
3: Ano, ano, to je pravda.
0: Tak to bychom potřebovali, to by bylo super. Tak jenom takový test, nevadilo by vám to?
3: Ne, v žádném případě.
0: Tak kolik je 37 x 24?
3: 759.
0: A to je špatně.
3: No, ale bylo to rychle.
2: Ranní show Evropy 2. Tento týden se éter Evropy 2 spítí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Evropa 2. Maximum.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa
1: 2. 8:25. Evropa 2 vysílá zprávy.
2: Pěkné ráno, vláda dnes oznámí, jak zakročí proti vysokým cenám pohonných hmot. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka chystá nová opatření. Kabinet letos už jednou zavedl cenové stropy a dočasně snížil spotřební daň z nafty. Nafta a benzín v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií.
1: Mluvil jsem včera se svým synem, který je v Americe, a zrušili mu letenku kvůli tomu, že to je asi všude na světě.
2: Zrušili mu letenku, že je drahá nafta?
1: Jo, napsali mu mail, že je drahá nafta, že si koupil letenku a že to rušej. A já říkám, jak ti to jako rušili? A on, no, bez náhrady, jako takhle, bez náhrady. Poslali mu peníze zpátky a že letenka není. A nabídli mu náhradní let, ale o 2 dny později. A že jim psal, jako dobrý, ale kdybych tam musel jako bejt, takže by to bylo
2: nějaký
1: jako
2: kdyby.
1: No. Já jsem si myslel, že řeknou, OK, můžete letět, ale je tam nějaký palivový doplatek. Ne.
2: Ty kráso.
1: Mail, prostě zdražila se, jakoby. Ropa, čau, zrušili letenku.
2: A nedali těm lidem třeba na výběr, že by se na ten příplatek složili?
1: Jo, takhle.
2: Jakože na Donio sbírka, prostě pokud se vybere cílová částka 2 500 000 korun, tento let se uskuteční.
1: Ano, když se to, tento easy jet let, jo, to mi taky říkal vlastně náš kamarád Zdeněk, že letěl to úplně největší nízkonákladovkou do Neapole. A 25 tisíc stála jedna letenka. Praha Neapol 25 tisíc. Nevím teda, jestli to byl Ryanair nebo EasyJet.
2: Pustý.
1: Ale přišlo mi to jako docela dost, ne? 25 tisíc.
2: Nízkonákladovka.
1: Tak můžeme pokračovat.
2: Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států v New Yorku u příležitosti 25. výročí úcty památku obětí teroristických útoků z 11. září na okraji Valného shromáždění OSN. Pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrezem.
1: Tady někdo volá, to bude kvůli tomu benzínu. Ranní show, dobré ráno.
3: Ano, dobré ráno.
1: Povídejte.
3: Tady Honza, já jsem jenom chtěl říct, že nám taky zrušili letenky. V lednu jsme měli letět do Porta na Slávy.
1: Ano.
3: A zrušili nám to z Polska Ryanair a vrátili nám peníze ještě asi o 1200 míň, takže
1: tak. Jako je tak, jakože hele, sorry, rušíme vám to, tady posíláme o 1200 míň a nazdar.
3: Jo, jo, my jsme totiž měli asi, nás bylo asi 8 nebo nějak tak lidí, takže aha, ono, každý asi 200, no.
1: Chápu,
3: no. Jo, jo.
1: A co tam psali? Kvůli palivu?
3: No, nenapsali kvůli palivu, ale vím, že spousta lidí to takhle řešilo, že i z Vídně, že i z komerčních důvodů, no.
1: Z komerčních důvodů.
2: To je fantastický. A vrátí ti prostě ještě méně peněz.
1: A to museli nějak vysvětlit, ale ne? Proč vám vrátili méně?
3: Ne, vůbec. No, prostě napsali jenom, jo, takhle ne, že vrátili méně, tak to nám nevysvětlili.
1: Jo.
3: To prostě, my už jsme to s nimi asi nějak neřešili.
1: Hele,
3: ani, takže
1: víš, proč
3: řešíme nový letenky, jo, ale
1: a víš, proč vám vrátili míň?
3: No.
1: Aby jim víc bylo.
3: Jo, jasně, no.
1: Ne, tak tam byly asi nějaký, nevím, to nemůžou vrátit
3: míň. Spíš je teď strašný problém sehnat nový letenky, no, takže
1: kvůli palivu.
3: No, asi očividně, ano.
2: Jako řidiči mají možnost, že jo, pořídit si elektromobil, když se jim zdají ty ceny přemrštěný, ale u letadel to zatím ještě nějak nevymysleli. Přitom, jak jsou blízko slunce, tam by se to nabíjelo jedna
1: přesně,
2: báseň.
1: Že můžou roztáhnout ty panely, že jo, ty solární. Ale zase on by se hrozně prodloužil ten let, vem si, že by třeba asi letěla. Jo, a teď prostě, já nevím, nad Frankfurtem by to musel, by musel prostě třeba 3 hodiny nabíjet, že jo. Ve vzduchu, chápeš?
2: No. Ne.
1: No tak jsou ty nabíječky, ne? Že někam jedeš, je zastavíš takhle na pumpě a 3 hodiny čekáš. Tak to letadlo by jaký čekalo ve vzduchu. Zastavilo, nabíjelo by se a pak by mohlo letět dál.
2: Teprve. No, tak ale to nevadí, aspoň by to bylo levný. Nebo do elektřiny se zapojit pěkně, na kabílek,
1: víš? Počkej, kdyby vystoupili ty lidi normálně a ten obláček, víš, vystoupili, dali by si nějaký božský espresso, by se pokračovali. Teď by se vyčúrali dolů, že jo, dole by pršelo. Tak jo, tak děkujeme za tenhle rozbor. Měj se, papa, držím palce s letenkama. Hele, a co jsi říkal Slávy včera? Dobrý, ne? Nakonec.
3: No, tak nervy nakonec, no. nervy. Já jsem teda musel jít trošku dřív, protože my teď akorát jedeme zrovna do Budapeště na letiště, takže doufám, že nám taky nezrušejí let.
1: Ty jsi rozlítanej, tyjo, ty jsi rozlítanej.
2: Ty si žiješ.
1: Se líbil rozhovor s Trpišovským po zápase, kdy se ho ptala ta redaktorka, jakože co tomu jako říkal, tomu zápasu, ne? A on. Mm-hmm. No, bylo to takový dietní, jako. Jsem byl jako dost zklamanej. A já říkám...
3: On byl zklamanej.
1: A on byl dobrý, ale že to vlastně hodnotil jak divák, víš, jako. No, bylo takový dietní, tyjo, tak no. Čekal jsem, že budem rád jako líp, a oni taky, bylo to takový celý blbý, a na konci
3: jako,
1: aspoň...
3: Jako ten první poločas byl takovej dietní, co si budem. Ale potom Plzeň prostě měla nějaký svoje šance a ve finále můžeme být za 3 body určitě rádi, no.
1: Plzeň výborná. Tak děkujeme.
2: Mně se líbí věta, ve finále děkuju, můžeme být za 3 body docela rádi.
1: Ale není to úplně špatný konec.
3: Ne.
1: Čau, měj se.
3: Ahoj.
1: Raníš, dobré ráno.
4: A dobré ráno, takže já ještě k těm letenkám.
1: Jistě.
4: Teď jsem si googlil Neapol, 3000 korun něco.
1: No.
4: Takže udržujte paniku.
1: Počkejte, ale vážně. Já neudržuju paniku, tak jako možná to byl nějaký špatný termín, ale to nebyl Aleš. Já dokonce můžu zavolat tomu pánovi, on letěl na Capri a letěl do Neapole. Takže každopádně díky za tu informaci. 3000 stojí teďka, s kým jste letěl? Nebo s kým se koukáte?
4: A teďka nějaký EasyJet nebo co?
1: EasyJet, tak počkej.
4: Agency, jo.
1: Hned to zjistíme. On by si to nevymyslel. To je můj spolupracovník a on je takový. Zdeňku. Čau, seš v éteru v ranní show.
5: Ahoj.
1: Prosím tě, teď jsem tady říkal historku, kterou jsi mi říkal o víkendu, že jsi platil za letenku do Neapole 25 tisíc.
5: Za dvě letenky. Aha. Ale včetně kufru, no.
1: Počkej, to jako nějak prodražuje ty kufry, jo?
5: Ano. Koupíš si základní letenku a pak, když chceš velký kufr na odbavení, ať je to 10 kilo nebo 20 kilo, je tam rozdíl pár korun, takže vyplatí se vzít 20 kilo.
1: Tak je to dražší. Pán tady totiž teďka nám volá do vysílání, že letenka do Neapole stojí 3000.
2: No jo, ale bez kufru.
5: No, kupoval jsem ji týden před odletem a stála, jak říkám, bez kufru asi 8,5 tisíce nebo 9 tisíc.
1: A s kuframa 12, jo?
5: Ano, přesně tak.
1: Tak já nevím, jestli ta náš...
6: No, já mám tady.
1: No, říkejte, pozor.
6: Já mám tady odlet 28.9. Basic 3102, jo.
1: Zdeňku, a teď mluv.
5: No. Já jsem teď neslyšel, pána.
1: 3000, že má Basic 3102 do Neapole.
6: Ale s pijánem je to za těch 15.
1: Jo, ale říká pán, je vtipnej, říká, že když si vezmeš klavír sebou, tak je to za 15.
6: Aha. Jo, tak jestli pán...
5: Nevím, letěl jsem...

0: Ne,
1: jak je všechno katastrofický, tak jsem jako prostě
0: chtěl
1: to napravit.
0: Chápu, a lepší.
1: Aby to něco optimističtější.
0: A lepší teďka? Lepší?
1: V tom éteru. Super.
0: Hele.
2: Teď jak jsem promluvil, tak koupit, super.
1: Jdu si koupit chleba.
0: Hele, a teď pozor, já mám teda pocit, že Slávě sice včera porazila Plzeň, ale chleba není levnější.
1: Není, ale je dobrý, jo. Baker Street. Jedině chleba Baker Street.
0: Počkej, Baker Street, to si musíme zahrát, to je skvělá písnička. Baker Street, já to miluju úplně, počkej si.
1: Tak to si budu pouštět, já si jdu koupit tady chleba a budu se na něj koukat.
0: Čau,
1: nemá takovou cedulku Baker Street, tam budu to poslouchat.
0: Baker Street, Baker Street, na. Moc vám děkujeme za telefon, ahoj.

0: 8.37, pokračujeme ve zprávách. Katko.
1: V Řecku v neděli zemřel 82-letý muž potom, co se na jedné z tamních pláží dostal do potyčky se 670-letým mužem kvůli lehátku.
0: To si děláš, Sano. Ještě jednou, od začátku to přečti, prosím tě.
1: V Řecku v neděli včera zemřel 82-letý muž

0: Poté, co se na jedné z tamních pláží dostal do potyčky se 76-letým mužem kvůli lehátku.
1: Sakra.
0: Spor o využívání lehátek přerostl v násilnou rvačku, do které se následně zapojili i další lidé. Oběť podle jednoho ze svědků zřejmě čekala na další osoby a měla rezervované lehátko, což bylo nejspíše příčinou rozepře.
1: Teda takovouhle zprávu si vytáhla.
0: No je, ale jako je to teda totálně ze života, ale je to hrozný.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 u Prahy došlo k hromadné nehodě. Dálnice u Rudné je ve směru do Prahy teď zcela uzavřená na 7,5 kilometru.
1: Takže příjezd Plzně konec.
0: Ano, tam to stojí. A na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelici kolona od sjezdu na Rajhrad, tam se srazila dvě auta s držení na 3/4 hodiny.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Počasí.
0: Dnes čekáme velkou oblačnost, odpoledne naměříme teploty jen v rozmezí od 12 do 17 stupňů. Navíc pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý nárazový vítr.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
1: Já mám pocit, že více pohody ani nemůžeme mít. To už by bylo nelidský.
0: Ale vždycky to jde trochu zlepšit.
1: Za chvilku Jakub Kohák a pak pro vás máme soutěž. Pozor, soutěž se zrádci.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
8: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
12: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180,
13: 180!
12: nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun.
13: Čekají vaše dítě přijímačky? A má obavy z matiky nebo češtiny?
14: Go!
13: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
15: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

0: je Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 i po víkendu. Dobré ráno, 21. září, Jakub Kohák přichází. Začal podzim, nezačal podzim, Katko?
2: Ještě ne, až 23.
1: Až 23.
3: Dobré ráno, jsem tu i tady teďka
1: seš
3: v novém týdnu.
1: Rozvrkočený seš,
3: je to tak,
1: po víkendu.
3: Tak. Já jsem dneska výjimečně se neučesal, no, tak se omlouvám, nicméně už očekávám ten listopad, že ano?
1: Ano.
3: Od slova list, opad, že?
1: Ano.
3: Že to začne padat, jako ty listy, myslím.
1: Je to tak.
3: Vlastně už začne dávno, ale teďka listy.
1: Ale tak ještě to je předčasné, nebo jo. Chceš mluvit teď o listopadu?
3: No, protože já mám takovou jako zálibu a sbírám listy do herbáře.
1: To jsi říkal, mám pocit.
3: No, chtěl bych zapůsobit na naše posluchače,
1: ano.
3: Protože nemám zdaleka všechny listy světa.
1: Ano.
2: Máte-li druhý. Někdo dub?
3: Ne, má-li někdo možnost mi sebrat nějaký list někde?
1: Ano.
3: Tak mi ho pošle to do rádia, prosím vás.
1: Jestli je někde
3: eukalyptus.
1: Jestli je někde v práci vedle vás buk?
3: Jistě, to se může stát.
1: Máš náladu na buk?
3: No, takhle, já sbírám všechny listy světa.
2: To Počkej. Znamená,
3: no.
2: Já vím, kdo ti to přinese.
3: Kdo?
2: Listonožka.
3: No vidíš
2: to. Co?

0: These beautiful things that I've got. Je to tady soutěž. Ha! Zrádci. Milí zrádci.
1: Soutěž s námi. Tady zrádci.
0: Ano. Komu můžete věřit, když každé gesto může být součástí strategie a každé slovo důvodem k podezření? To je taková úvodní věta, která propaguje tuto show na Primě. Brány Křivoklátu se znovu otevírají a s nimi se vrací hra, ve které platí jediné. Nevěř nikomu, podezírej všechny. Třetí řada zrádců už je temnější, intenzivnější a nekompromisnější než kdy dřív. Nové věrné, nové zrádce a nové důvody pochybovat o každém můžete sledovat ve středu na Prima Plus, takže takový opravdový, fanoušci už to...
1: Už jen dvakrát se vyspinkáme.
0: Už to viděli ve středu ten první díl a v neděli na Primě, takže včera byla premiéra v televizi. Tak, hra začala a my máme jednu hru i tady v ranní show na Evropě 2. Čeká na tebe voucher k předplatnému streamovací služby Prima Plus Premium. Prima Plus Premium na 6 měsíců, dále desková hra Zrádci a dvě vstupenky na akci Zrádci poslední stůl, která se koná ve středu 2. prosince v O2 aréně v Praze. Jediná otázka je, komu budeš věřit? Věř mi, když řeknu, že číslo sem do studia Evropy 2 je 158. Věřte mi.
1: A já myslela, že jsi věrný.
0: Já jsem věrný. Udělali nám novou telefonní linku. A číslo je 158. Ne, dám si srandu, prosím vás, hlavně nevolejte, pardon. Je to 257-400-888.
1: Můžeš se budou ptát na 158 na tebe.
0: 257-400-888 je číslo, halo. Tomáši, nejsi vůbec slyšet, Tomáši. Tomáš potom těžký. Halo? Tomáši? Halo. Tomáš, musíš do kuchu. Vydnej si to z toho handsfreečka. To pomůže Tomáši. Halo. Tomášku, když tě neuslyšíme, nemůžeš soutěžit. Tak, to se nepodařilo. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré.
1: Koho čau, máme u kulatého stolu?
0: Štěpán. Ty jsi Štěpán?
2: Štěpán.
0: Štěpáne. Otázka na tebe. Kde se odehrává třetí řada zrádců?
2: Na Křivoklátu.
0: Je to tak. Není potřeba nic tady dávat žádné možnosti. My bychom dodali ještě v nějaký tovární hale.
1: Jo.
0: Trochu. Každopádně ty jsi vyhrál! Hurá!
2: Super, děkuju!
0: Yes. Yes. A jak se máš, Štěpáne?
2: Pracovně.
0: Pracovně.
1: Takže jsi v obklopení zrádců?
0: Ano.
2: Doufám, že ne.
0: Jak jsi seš v práci?
2: Jsem, ale já jezdím nákladňákem, takže jsem tady jako sám.
0: Dobře, dobře. Tak počkej, když jsi Štěpán, tak já zkusím vytočit toho druhého Štěpána. Dneska šel s Aneškou do školy. Se ptáme, jestli nám to vezme. Hmm. Že bude duo Štěpán.
3: Tady nikdo.
4: Co?
0: Halo, okay. Štěpáne, jste v éteru ranní show.
4: Já vím, já vás teď slyším v autě. Hele, a špatně podřadila.
0: A co to bude? Co to? Tam se ozvalo, tady nikdo není. S kým jedete?
4: Já jedu, Aneška řídí a zastavili jsme na tramvajích, tady cestáři rozkopali cestu a jede sedmička tramvaj do Poruby, tak nás asi sundá za chvilku.
0: Jak to, že není ve škole, tě 9 už?
4: Musí někdo hodit do práce, ne? Tak se mi omluvil z tělocviku.
0: A slyšel jste, že je v éteru i Štěpán jako posluchač?
4: Je to Štěpán, jo, já jsem to slyšel, jak jste to řekl, tak to je to jméno, ano.
0: Tak já vám, já vám předávám slovo, v éteru je duo Štěpán teďka, na závěr, 8.56, máte slovo.
4: Ano, děkujem. Štěpo, nazdar.
2: Děkuju. Ahoj.
4: Čau, jak žiješ ty, stará vojno?
2: dobře, jde to.
0: Jde to, říká Štěpáne.
4: Štěpo, nezapomeň, jsme byli domluveni o půl třetí u koně, dlužíš mi 5 kg od středy.
2: To já nestihnu, já jsem dneska v Brně.
0: V Brně,
4: ty jsi blázen, jsi říkal, nejezdi do Brna, nebo se z toho zblázníš, ale je to marný.
0: Tak
2: ale my, je to tak.
0: My Štěpáne, teda myslím ten náš posluchač, my vám pogratulujeme, vyhrál jste, mějte se hezky,
2: naschledanou.
0: A zeptám se, jak se žije Kozubovi, takže Štěpáne, Aneška je ve škole. Už tam chodí.
4: Jo, já jsem si samozřejmě dělal legraci, Veška je ve škole.
0: Chodí tam už tři týdny, Jak to dává? Jak to vnímáte? Jako
4: no, víte co, trošičku ty rána jsou takové jakoby bolestivé, protože si do té školy úplně nechce. Zatím nemáme moc kamarádů, takže si děláme teď kontakty tam jako s lidma.
0: Jo, a jak to probíhá konkrétně?
4: No přijdeme ráno do školy, tam se nahážou aktovky na kupu, tam hraje profesor Majer na kytaru, vítá děti anglicky, jako je vítá. A oni si vylosují papírek a musí vstoupit do třídy jako nějaké zvíře, takže dneska si Aneška vylosovala axolotla.
0: Cože?
4: Taky jsem se ptal paní učitelky, jste na nás připravené nějak, nebo proč všichni mají zebru, žirafu a my máme axolotla. No, teď jsme předstírali u Prahu, že jsme axolotl, nikdo ho nikdy neviděl, takže jsme předstírali.
0: A jak dělá axolotl?
4: Exci.
0: Katka to našla?
1: Je roztomilej.
0: Co je to?
1: Je to obojživelník a je takovej růžovo-bílý. No, je vám trochu
0: podobný. To fakt existuje, jo.
4: Ano, ano.
0: Je podobný Štěpánovi? Slyšel jsem dobře? Tak vidíte, za to můžete vy, že vaše dcera dostala axolotla. Já to nikdy neslyšel, tak když dostala nějakou vyrážku, tyjo.
4: Já jsem si taky pro ní myslel, že to nějaký nádor pod paží, ale je to zvířátko.
0: Když se bude ptát babička, jako tak co Aneška, no teďka dostala ve škole axolotla, chudák. Leoš Mareš, Katka Říhová.
3: Ranní show Evropy 2. Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
5: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Stavebniny DEK přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
10: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
13: Ty jsi přijel novým autem? Jasně, z Ford Auto Winkler v Písku. Ford Tourneo Custom v 8-místné variantě. Mají přes 50 skladových vozů i hned k odběru. Diesel 4x4 i plug-in hybrid. Jen během července nebo do vyprodání zásob. V Auto Winkler Písek Fordy prostě umí. Auto Winkler CZ. Auto Winkler CZ.
14: La. Užívej si Evropu 2 až do večera.
15: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
14: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
16: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
14: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
17: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
18: Okna jsou oknoterm. Jo, oknoterm. www.
19: oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
20: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 9.05, Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Dobré ráno, na začátku týdne se v Česku ochlazuje, teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů a v noci se objeví přízemní mrazíky. Babí léto se ale vrátí, a to o víkendu. Víkend může přinést polojasno až jasno s teplotami přes den výrazně nad 20 stupni Celsia. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Minulý týden padla dohoda mezi koaličními partnery ANO, SPD a motoristy. Původně navrhovaný schodek 389 miliard má klesnout o jednotky miliard. Vláda musí návrh rozpočtu předložit sněmovně do konce září. Teď se vydáme za Zuzkou.
2: Vojenská akademie ve Vyškově v minulém týdnu zažila nejvyšší nástup do kurzu základní přípravy v novodobé historii akademie, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. V zářijovém termínu do výcviku nastoupilo 821 rekrutů. Obvyklý počet rekrutů bývá o stovky nižší, nejnižší je v zimních termínech nástupů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: O víkendu začaly mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest. První den je navštívilo 450 tisíc lidí. V areálu na Tereziánské louce si budou moci lidé v příštích dvou týdnech zakoupit suvenýry a svést se na kolotočích. Největší atrakcí jsou ale vždy obří pivní stany. Oktoberfest potrvá do 4. října.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Připomínáme hromadnou nehodu na dálnici D5 na příjezdu do Prahy na 7,5 kilometru, počítejte tam s dlouhou kolonou. A na dálnici D52 na příjezdu do Brna směrem z Pohořelic se bouralo sjezdu na Rajhrad, i tam se zdržíte v koloně.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes čekáme velkou oblačnost, odpoledne naměříme 12 až 17 stupňů, navíc pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý nárazový vítr. Zprávy jsou za námi a po nich na Evropu 2 přichází Ivana a Koťák.
0: Dámy a pánové, Koťák měl show ve Spirále. Bylo to v sobotu a bylo to velké. Koťáku, dobré ráno.
4: Dobré dopoledne všem, ahoj.
0: A společně s tebou ahoj. Je tady...
1: Tvoje největší faninka,
0: která sice neměla show ve Spirále, ale byla tam také dokonce jako na stage. Ivano, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Tak a protože jsi jeho oblíbená kolegyně,
4: tisková mluvčí,
0: on je tvůj oblíbený kolega, tak my tady zahambeně jako ranní show jdeme vyslechnout ódu na Koťáka, prosím.
4: Ale to je teda krásný, dobré ráno. Kámo, to bylo skvělý, co jsi tam udělal.
5: Já se červenám, Ivanko.
4: Protože já vám něco řeknu, jo. Když mi začal říkat Koťák, já už mi to říkala i na stage, já musím i tady, že budeš něco takového plánovat už před rokem a něco a pak prostě narozeniny, si říkám, jako šikovné je. Ale
0: moment, jaký
4: ale
0: narozeniny? Tak, to souviselo?
4: Narozeniny Koťák live show. Ano, to souviselo s jeho show, která probíhá, to...
5: Je no. To první rok od odvysílání prvního dílu.
0: Jo, vlastně, ano. Ne narozeniny Koťák, ale narozeniny show.
5: Ano. Přesně tak.
4: A tak jsem si i říkala, není to přehnaný slavit po roce nějaký jakoby úspěch vlastně a pak tam člověk byl a zjistil, jak prostě...
0: Že to je přehnaný.
5: Ale musím teda říct, že František Prachař si takhle ze mě celou dobu utahoval a říká, tak já začnu třeba vyrábět boty, ne? A za rok si pronajmu Spirálu, že prostě už rok vyrábím boty, no, tak no, super.
4: Ale to, co se tam všechno dělo, bylo úžasný, krásných hostů spoustu. Vtipnejch. Ty jsi byl skvělý opravdu, Koťáku,
1: děkuju. A ty jsi hlavně začal zpívat.
5: Ano, já jsem si střihl Mauvího.
0: Ano.
5: Jestli znáte tu postavu.
0: Z Vajány.
5: Z Vajány, přesně.
0: A jak to zní?
5: Vždy k službám.
0: Ukaž.
5: Ježíš, počkej, jak to je? Káťa mi pomůže,
1: já to neznám, co blázníš.
0: Ne, pojď.
4: The Rock, no.
1: Takže to bylo na playback.
5: To je teda pravda, já jsem to celý přetáčel, ale uměl jsem ten text, naučil jsem se ho a pak jsem to teda pouštěl na playback. No.
0: Aha, to tak neříkej, ale to neříkej.
5: Poprvé jsem využil svoje kérky, takže jsem se slíkal do půl těla.
0: Jo, tak, ale ty jsi jako ten kluk z té Vajány. Takže já jenom řeknu lidem, aby si to představili, představte si Spirálu, to je takové to krásné divadlo, nově zrekonstruované na výstavišti, kdysi se tam hrál Jesus, kdysi se tam hrál Jesus, a teď je to moderní divadlo a Koťák má show, talk show, Koťák live, a tohle to byla taková velkolepá verze toho, taková jako kdyby to bylo v O2 Areně vlastně.
5: Bylo to takový poděkování především našim divákům, které jsme nazbírali za poslední rok, a ano. Já jsem vděčný.
0: A byla to taková malá O2 Arena, dá se říct.
5: Bylo to taková vlastně docentní, no.
0: Principem vlastně O2 Arena.
5: Ale točí se ještě ke všemu.
0: Tak to je navíc točící O2 Arena, tak to my nemáme v O2 Areně. Takže dobrý. Ivana tam vystupovala, ale strašně moc hostů tam bylo.
4: Bylo. Já dokonce potkala i hosta, s kterým jsem byla rozhádaná. Můžu to říct, Agáta Hanechová. Oni nabili stejnou šatnu.
1: Aha. Jsou náhody, viď?
4: A my jsme si takhle děkuju moc. Počkej,
5: ale já jsem takhle přibíhal za pardu, si říkám, můžete mi říct, kdo dal Hanechový a Ivče stejnou šatnu, když oni se nemají rádi.
0: A nakonec a, dobrý.
4: No, smíření. Dobrý, no. My jsme se rozhodli neřešit kraviny, protože jsou v životě důležitější věci, takže pro mě i tady tím to bylo opravdu jako dojemný, reálně.
0: Tak asi předáme slovo tady, dá se říct, jak se tomu říká, teďka on je laureát, ty jsi laureát.
4: Už?
0: Gratuluju.
4: Zase to nepřihá...
1: Laureát a Hardy na scénu.
0: Ale gratuluju, ještě bych měl jednu otázku, jako, a to je možná to je zbytečný, to říkat do vysílání.
1: Totiž jestli vydělal?
0: Co?
1: Jestli vydělal na ty show, nebo...
0: Ne, to mě nezajímá, to? Takhle to já, mě...
4: Chceš mu udělat autůčko?
0: Mě energeticky, jako baví, že jsi to udělal, takže super, gratuluju. Ale chtěl jsem zeptat čistě mě jako mužsky. Já jsem totiž viděl video, vysvětlím. Viděl jsem video, kde Koťák mluví s nějakým hostem. Nic neříkejte. Mluví s nějakým hostem, kterýho já neznám. A říká mu v tom videu, mně se strašně líbí tvoje máma. A ten host, počkej. A ten host říká, mně to hodně říkají kamarádi a tohleto. A Koťák dělá jako humor a říká, no mně se líbí i teď, ona je taková jako... A mě to strašně zaujalo. Ale já se ti přiznám, ty to nemáš ani v popisku. Já nevím, co to je za člověka a nevím, kdo je jeho máma a mě to strašně zajímá.
5: Tak mám to říct.
0: No.
5: Tak prosím tě, je to František Prachař.
0: To je on, jak se zmiňoval. A jeho máma je kdo?
4: Linda Rybová.
0: Ježišu, kecáš.
5: Úplný dělo.
0: No jo, je to a jeho máma je Linda Rybová. No tak to jo. Já jsem si to nějak nedokázal spojit. Tak ježiš, tak chápu už, všechno vím, začíná after party.
1: A gratulujem.
5: Děkujeme.
0: Je to vaše. A my zítra v 6, ahoj.
1: Ahoj.

0: Republiky, Evropy 2. Máme 9 hodin 20 minut k tomu a svátek má Matouš. Dobré ráno z Evropou 2.
1: Svátek má Matouš a já ti chci říct, co se mi stalo s jedním, nevím, jestli to byl Matouš, ale s jedním člověkem dneska ve výtahu. Taková zvláštní věc.
0: Počkej, já ti dám nějakou jinou hudbu k tomu, to se vůbec na to nehodí.
1: Mně se to teda pak stalo ještě s tebou. Mm-hmm. Taky, protože vyjdu z výtahu a ty jsi měl ten samý problém, na který jsem chtěla upozornit.
0: Jdeme na to.
1: Mm-hmm. Takže,
0: tak
1: já jsem ve výtahu.
0: Co se stalo v tom výtahu?
1: A je tam, my jsme tady ve třetím patře, v jedné budově a v tom výtahu byl další muž.
0: Máš ráda vysoké budovy?
1: Mám. To s tím nesouvisí, ale mám.
0: Dobře.
1: Moc se mi to líbí. A teď jsem v tom výtahu a jsou tam. Je tam muž. Troufám
0: jak,
1: si říct,
0: jak vypadal, jak vypadal?
1: Do blondětá, takže světlejší typ, měl brejle.
0: Namakanej.
1: Tak neřekla bych, ježíš sakra, co kdybych to slyšel, teď tak jako to nejde říct.
0: Dobře.
1: A takže namakanej.
0: Jasně.
1: A měl jeden problém, na který jsem musela upozornit. Měl rozvázanou kaničku. A já si říkám, ty dlouhý 3 vteřiny, než dojdeme, já mu to řeknu, protože jinak pak někdo zakopne.
0: Ano, jistě.
1: Tak mu říkám, já se moc omlouvám.
0: Můžu vám jí zavázat.
1: Víte, že máte rozvázanou kaničku? A on, vím. A odešel z toho výtahu. Ale pak, když se snažil dostat do těch dveří, já jsem ještě uviděla. To by bylo skvělý neupad. Ale řekl, nebojte, já si ji zavážu.
0: Tak jo. Ježíš Maria, to má takovou dobrou poentu.
1: No.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
2: Tento týden se Éter Evropy 2 spytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5 000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Dvě. Koťák s Ivanou dneska do 11 hodin. My jsme tady začali rozebírat takový téma, který je takový pain in the ass, se dá říct. Člověk neví, jestli se má někdy pustit do takových rad nebo upozornění na cizí lidi úplně. Jo? Já jsem říkala, že jsem byla dneska ve Víta, už říkám pánovi, že má rozepnutou kaničku a on vlastně jako na to nereagoval, ale pak byl vtipný, řekl, tak já si ji kvůli vám zapnu, teda zapnu.
1: Zavážu. Ano, ano.
0: No a je spoustu jiných situací, kde jsem se někdy pustila do toho, jako do toho někomu něco říct, pomoct a vždycky, v mém případě to vždycky dopadlo strašně špatně.
1: Taky mi to teda moc nejde, teďka jsem si úplně vybavil, jak to tady popisuješ, tak chodím teďka do jednoho fitka, který je tady jakoby na Churchillu, no a oni tam mají i takovou jako recovery zónu, do které ty můžeš prostě přijít, dáš si tam saunu, dáš si tam takový ty cold plunge a kromě toho, tam mají taky takový červený jakoby infrapanely, kterýma dneska na sebe lidi svítí.

0: tady nechci jak to, ale vy jste si to asi nezapla. Chcete s tím pomoct? A ona, já to mám puštěný. A já ne, nemáte. Vážně, nemáte.
1: A měla? No neměla.
0: No je, měla to puštěný, ale měla to puštěný na infra.
1: No, tak to se nevyplácí. A za chvíli ti řeknu něco, co jsem řekla jednou někomu já a doteďka se za to stydím. Moc.
0: Luis Capaldi, Stay Love, Evropa 2.

0: Fastboy a single Music Sound na Evropě 2. Máme 9 hodin 43 minuty k tomu a bavíme se tady o nevyžádaných radách, které můžete věnovat lidem, které máte rádi, anebo lidem, které vůbec neznáte.
1: Mně se to stává často a já se asi nikdy neponaučím. Na Kypru, když jsme byli na dovolení s dětma, tak jednou jsem sama tam na baru a vzhledem k tomu, že den předtím mě u bazénu upozorní plavčí, který se stará chvíli v rámci animačního programu o naše děti, mě upozorní na to, že mám na zubu něco zeleného. Už jsme si potykali, to byl prostě nějaký plavčí klukáš, který, chápeš, se stará se o děti a on... Ivano, máte něco na... Jenom, mě vždycky přítelkyně říká, jak to říkám, tak vám to říkám. Tak já jenom, ježiš, děkuju, super. No a pak jsem na to myslela celý den, jak to bylo vlastně hezký, jo. No a druhý den jsem na baru, v lobby baru, na tom kyperském hotelu a je tam servírka, co mi dělá kafe, přináší mi ho, máme jakový small talk, ona se jakoby směje, já se jí prohlížím a říkám, ona má něco, měla rudou rtěnku. Říkám, ona má tu rtěnku rozmazanou strašně, vypadá to jako příšerně, musím jí to říct. A tak říkám, you have red lipstick under the...
0: You really terrible lipstick.
1: A ona mi říká, it's birthmark.
0: Ona to, co to je?
1: To bylo její znamínko.
0: Jo, mateřský znamínko.
1: Takový to červený, taková ta spíš růže.
0: Ne, ježišmarja, Ivano, ještě se mu nejezdím na
1: domů. A já jenom, I'm so sorry, já jedu domů.
2: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky.
3: Kygo a Dan Timinsky.
2: Tvoje nová muzika.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
3: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
4: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
3: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: vyhrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
3: To nejlepší rádio na světě.
4: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuji moc.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
8: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Posloucháte Evropu 2, za námi Bonnie Emma, taky Rehab a Sunny a za mě teda jedna z nejpříjemnějších kooperací v rámci tanečního světa remixů na Evropě 2.
1: Já bych chtěl vyznat lásku, budeme dneska vyznávat lásku. Je to pro jednu specifickou profesi a já bych chtěl vyznat lásku stevardkám, ale i stevardům. Nedávno jsem jel vlakem, takovým tím žlutým vláčkem, který nabízí určité občerstvení na cestě.
0: Jasně.
1: A jedu z Pardubic do Prahy a musím říct, že jsem koukal na ty kluky a holky, co tam prostě obsluhujou ty vagóny, který mají tu obsluhu tam. Můžeš si tam objednat, nevím, sushi, kávičku a tak podobně. A já na něj tak koukal, jak oni, chápeš, ten vlak jede a dělá to tuf, tuf, tuf, tuf. A oni musí přecházet mezi těma jednotlivýma prostě vagónama. A v rukou mají ty obrovský táci a tam mají tu kávu, ty koláče a teďka tohleto všechno. A oni musí ještě balancovat v těch úzkých uličkách, kde ty se s nima potkáváš, když jdeš třeba na záchod. Takže...
0: Takhle až nad tím ses zamyslel.
1: No a navíc jsou milí, jsou hrozně jako usměvaví. Hele, oni tě zkasírujou, donesou ti tu kávu, i když máš tisíc dotazů, tak tam prostě jsou. Tak jsem si řekl, že bychom dneska prostě vyznali lásku těm, no.
0: Krásně. A líbí se ti, nebo vyznáváš lásku i těm, co jsou ve vzduchu?
1: Těm ne, tam se to nepočítá.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Krásný den dneska, 21. září, pondělí, a zprávy má pro nás na Evropě 2 Katka Říhová.
1: Hezké dopoledne, začíná týden, který bude chladnější, než jsme v poslední době zvyklí. Meteorologové avizovali, že ve středu můžeme očekávat první přízemní mrazíky. Počasí v Česku ovlivňuje studená fronta, která přišla v neděli. Další mrazy čekáme ve čtvrtek a taky o víkendu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje regulaci alkoholu. Se zákazem prodeje alkoholu po 21. hodině ale narazil u koaličních partnerů, motoristů a SPD. Jejich zástupci mluví zejména o důrazu na prevenci. Vojtěch chce hledat shodu. Ohledně dalších možných opatření teď jedná s experty a dalšími rezorty. A my teď vyrážíme za Zuzkou.
2: Plzeňský kraj založí regionální inovační centrum, které bude podporovat podnikání, firmy i výzkum, zejména v regionech mimo Plzeň, která už své inovační centrum má přes 30 let. Začne fungovat od jara příštího roku zřejmě jako zapsaný ústav a mělo by mít první fázi do 5 zaměstnanců, hlavně manažerů s kontakty na firmy a živnostníky. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté pražské Slávie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2-1. Obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D55 na 47,5 km ve směru do Zlína. Teď probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je tam uzavřen.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes čekáme převážně oblačno, odpoledne naměříme jen 12 až 17 stupňů, navíc pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý nárazový vítr. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 teď pokračují Ivana s Koťákem.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: Tak před chviličkou jsme si řekli něco málo o pocitové teplotě, tak si to téma pojďme trošku rozebrat. Teď už ale spouštíme maximum muziky Evropy 2. Evropa 2.

0: podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s mrazivým počasím v Česku. Pane Vrchní, ještě si dáme dvě piva.
1: Dejte nám dva prcky na mě.
0: Jo. Kámo, ty jo, venku mrzne čím dál víc.
1: Ty jo, co tomu říkáš, to
0: no,
1: je vy.
0: Já jsem úplně hotový z toho, ty jo. A moje ženská nedělá nic jinýho, než že čumí přes okno, člověče.
1: Fakt, jo.
0: No, jestli to takhle půjde dál, budu jí muset asi pustit dovnitř, ty jo.
2: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
4: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
5: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
0: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
0: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
15: Datart uvádí Dny Marianne.
16: Dny Marianne, jo.
15: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
16: No to je sen.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
18: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
2: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Tento týden se Éter Evropy 2 spítí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Zpátky k muzice.
19: Europa 2.

0: Kaťa Říhová ve zprávách zmiňovala zajímavou věc a to je pocitová teplota. Pojďme si teďka, přátelé, zkusit rozebrat, co to pocitová teplota je. Já jsem měl nedávno jako hosta právě Františka Prachaře, který se dojímal nad tématem pocitové teploty. A on říká, co to teda vlastně je ta pocitová teplota. Tak řekněme, že venku máte 22 stupňů, ale pocitová teplota je třeba 32. Nebo jako kdo to dělá? Někdo vyjde ven a řekne, ne, to je 25.
1: Je teda pravda, že když jsem viděla tvoji show, a byl tam Franta Prachař a mluvil o tom, jak vlastně, že ho zajímá, proč ta pocitová teplota vůbec vznikla a jak vzniká, to přišlo strašně vtipný. Nikoho to nikdy nenapadlo. Ale já si myslím, že ty meteorologové, že třeba oni, že to je nějaký výpočet.
0: Třeba to bude nějaký speciální pocitový meteorolog.
1: Stupně jsou 27, ale oni vědí, že třeba bude foukat. A tak řeknou pocitová 24, že to nějak vítr krát stupeň se zrovna pocit PT.
0: Chápu, co tím chceš říct, ale pocitová teplota není přímo měřená teplota. Je to výpočet, který odhaduje, jakou teplotu vnímá lidské tělo. Takže dalo by se říct, že to je kombinace...
1: Teď jsem to řekla, ale před chvílí. A ty jenom, to tak není.
0: Ne, je to tak, máš naprostou pravdu. A za odměnu tady pro tebe mám Linkin Park. Může být?
1: Ty máš taky pravdu. A vlastně jsme řekli to samý. Ty prý, ne, není.
0: A ty jsi to řekla líp, výrazně líp.

0: Lady Gaga, Evropa 2, 10 hodin, 32 minut.
1: Lady Gaga, nevím, jak to máš ty, jedna z těch umělkyň, u který mě strašně baví ten jako update, ten progres. Já prostě, když začala s tím tenkrát Poker Face a věci Just Dance, tak jsem říkala, že další taková disco jako zbytečná královna. To, co pak udělala, jak jsme zjistili, že krásně skládá věci, dostala Oscara, Emmy, BAFTY a zkrátka všechny MTV Awards věci na světě. A dlouho jsem si říkala, že Lady Gaga, že je to blbý u ženský takhle přemýšlet, ale prostě takhle to společensky podle mě máme nastavený. Dlouho jsem si říkala, kdy ta Lady Gaga bude mít gagátko nějaký. No má.
0: A jo, teď ona má dítě.
1: Má dítě nový, nikdo o tom ale nevěděl. Ona teda, pak už jsme zjistili všichni proč, protože dítě odnosila náhradní matka, že Lady Gaga má takovou nemoc, která jí zkrátka vůbec neumožňuje, aby byla těhotná nebo dítě donosila, ale je to prostě její první dítě a podle zdrojů si teda po skončení turné dala dokonce pauzu, aby byla s miminkem. Ona si říká,

0: proti ní asi jako lehonce imunní, mm-hmm. ale vlastně mám rád tyhle ty umělce, kteří jsou silní jak jako herci, tak jako hudebníci. A jestli mám něco opravdu rád, tak to jsou taky hudební novinky Evropy 2, co třeba Alesso a One Republic.
1: No tak to jo. Posloucháte Evropu 2, jsme rádi, že i my můžeme vám nabídnout takovýhle nový věci v éteru a na našem rádiu a jsme rádi, že jste s náma i na sociálních sítích na evropa2.cz nebo na našem Instagramu. Tak my s Koťákem zase za chvíli.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
1: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
2: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
3: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
2: To je retard.
0: Na Evropě 2.
4: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
5: V klidu, už je to zařízený.
4: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáh paty.
5: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
4: Hliník a online? A co ty dýlky?
5: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
4: Takže e-shop říkáš?
5: Jasně, hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
6: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
8: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
9: Musíš.
0: A pohledů do zákulisí vysílání.
10: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
11: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
12: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
13: Vždycky to byla moje show.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Posloucháte Evropu 2? Pod námi, hele, víš, čeho to je? Co, promiň, proto jsem tak dlouho teď nevěděla.
1: Jestli víš, čeho to je?
0: No tady, ten podkres.
1: Je tady napsáno Sněženky a Machři. Takže to budou asi Sněženky a Machři.
0: No jo, já jsem to nevěděla, jak se to jmenuje. A Koťáku, zítra se strašně těším na tebe, protože zítra vysíláme opět mezi 9. a 11. a já mám na tebe takový kvíz, protože mě zajímá, jak teď měl tu show tý spirále tu svojí a všude je to prostě na Instagramu, dneska tady všichni lichotěj od pana Mareše, po pany Koháky, prostě pro všechny na světě. A tak já jsem si říkala, že jsem pyšná na to, že můj kamarád je takto úspěšný, jo. A mě by zajímalo, jestli mě by zajímalo, jestli jsme opravdu přátelé. A to se dozvíme zítra, protože mám na tebe vymyšlený kvízek.
1: Ježíš Maria, nebudu muset takhle studovat, kdy máš narozeniny a takovéhle věci. Nemůžeme být radši kolegové. Evropa 2. 80.

0: Dvě minuty na zpátek, odbyla 11. hodina, ladí vás pondělní Evropa 2. Pojďme na čerstvé zprávy, víc řekne Káťa Říhová.
1: Pěkné dopoledne, začíná týden, který bude chladnější, než jsme v poslední době zvyklí. Meteorologové avizovali, že ve středu můžeme očekávat první přízemní mrazíky. Počasí v Česku ovlivňuje studená fronta, která přišla v neděli. Další mrazy čekáme ve čtvrtek a také o víkendu. Krajně pravicová AfD vyhrála další zemské volby v Německu. Strana, která má jako jeden z hlavních bodů programu okamžitou deportaci migrantů, zvítězila v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Vládní CDU se do sněmu vůbec nedostala. Protestní AfD nyní vede i v celostátních průzkumech a před dvěma týdny drtivě zvítězila v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Teď se podíváme za Zuzkou.
2: Liberecký kraj letos rozdělí na sportování dětí a mládeže bezmála 37 milionů korun, zhruba o 6 milionů více než loni. Většinu peněz rozdělil z dotačního programu už na jaře, teď přidal další 2 miliony. Ve druhém dotačním kole tak podpoří dalších 20 projektů zaměřených na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté pražské Slávie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2-1. Obhájce titulu zůstali jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o 3 body.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D55 pozor, na 47,5 kilometru ve směru do Zlína probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je tam uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá velká oblačnost, odpoledne naměříme jen 12 až 17 stupňů. Navíc pocitovou teplotu dnes snižuje čerstvý nárazový vítr. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Co si naservírujeme po hudební stránce, tak nejdřív Bíbírexa s Davidem Guettou a pak Ben Cristoal a Sarah James. Tak hezké pondělí se probouje.

Ladí vás pondělní dopolední Evropa 2. Tak, máme 21. září, nevím, jestli jste to zaznamenali. V tento den slaví svátek Liam Gallagher, kapela Oasis. Jenom abyste věděli z těch populárních známých, co znáte z éteru Evropy 2. No a 21. září někde mezi 11. a 13. hodinou budu tak trošku štědrej, protože, pozor, mám tady pro někoho z vás investiční zlatou minci českého lva v hodnotě přibližně 5000 korun. Tak pokud ji chcete, tak je potřeba, abyste velmi pozorně poslouchali. No a já tady mám zvuk kouzelné harfičky, která vám vykouzlí pro někoho tuhle tu možnost získat právě, myslím, že minci, která je investiční, v této době je úplně ideální mít. Takže takhle zní ta harfa, jakmile ji uslyšíte někde mezi songy, volejte studio na 257-400-888, zodpovíte moji otázku a potom už se radujete. Takhle jednoduchý to je. Tak hezké pondělí, Matoušové slaví svátek, gratulace vám ostatním, dobrou náladu. Rasmus, VR domy, Los Frequencies, to je moje hudební nabídka, která se, jak já vždycky říkám, neodmítá. Tak hezké pondělí.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: crazy. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Pozlou cash Evropu 2.
0: Evropa 2.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespadne, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Datart uvádí Dny Marianne.
12: Dny Marianne, jo.
11: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
14: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, Série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun.
15: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

0: pevný rámec, do kterého se den po dni navzájem zaháníme. Říkáme, smysl mají prachy, nebo taky smysl má láska, nebo třeba smysl má víra. Ale to všechno je prý pouhý rámec a rámcem znehodnocujeme sám význam života. Život nemá žádné finále prý, k němuž bychom museli dojít a to je důležitější než tisíce vymyšlených smyslů. Takže sečteno potrženo, pozor, smysl žádný, takhle, život žádný smysl nemá a právě to je jeho nejvyšší smysl a hodnota. No, tak rozeberte si to sami. Smysl má určitě další muzika, takže Maela, Meduza anebo Gavin James. Už za chviličku na Evropě 2. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Gavin James na Evropě 2, lehce po 11:15, já tady mám jednu novinku, která přichází z Číny. Představte si, že se tam rozvíjí nový obor podnikání a za mě to není vůbec špatný nápad, protože my jsme říkali, že Čína a Japonsko, že tam je strašně moc starších lidí, dokonce snad, pokud si dobře pamatuju, tak víc jak 100 000 lidí nad 100 let, jo. Takže vlastně ti starší přibývají a představte si, že se tam rozvíjí nový obor podnikání, kdy mladí se nechávají najímat, aby seniorům alespoň zdánlivě nahradili jejich děti, pokud nějaký nemají, jo. Agentury poskytují tyhle ty služby a je to reakcí opravdu na stárnutí čínské společnosti konkrétně. Jak tady píšou, děti z půjčovny starým lidem dělají společnost, pomáhají například s nákupy, nebo je doprovázejí k lékaři, slaví s nima narozeniny, na Vánoce a tak podobně. Já si myslím, že kamarádství a vůbec vlastně takový ty návštěvy, že jsou prostě k nezaplacení. Tak nezapomeňte na dědu, na babičku, anebo třeba na nějaký kamarády a udělejte osobní návštěvu. To je prostě nejvíc. SMSka nebo hovor, to prostě nestačí. Já si myslím, že na tomhle se shodneme. Evropa 2. Maximum muziky.
1: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Hladí vás Evropa 2, odbylo poledne, pondělí 21. září, máme zprávy, víc už Káťa Říhová.
1: Pěkné poledne u zpráv. Prezident Petr Pavel dnes zahajuje návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraji valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrezem. Modelka Cindy Crawford utrpěla velkou osobní ztrátu. Ve věku pouhých 27 let zemřel její syn Presley Gerber. Dlouhodobě se potýkal s problémy, se závislostí na drogách, panickými atakami a jeho celkový mentální stav nebyl nejlepší. Mladík zemřel přímo na odvykací klinice. Teď má slovo Zuzka.
2: Rumburská nemocnice by od 1. ledna 2027 mohla přijít o dětské oddělení. Krajská zdravotní, která zařízení spravuje, představila starostům projekt jeho dalšího fungování v podobě komunitní nemocnice. Zůstat by měla jednodenní chirurgie, některé lůžkové oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Řecku v neděli zemřel 82-letý muž poté, co se na jedné z tamních pláží dostal do potyčky se 76-letým mužem kvůli lehátku. Spor o využívání lehátek přerostl v násilnou rvačku, do které se následně zapojili i další lidé. Oběť podle jednoho ze svědků zřejmě čekala na další osoby a měla rezervované lehátko, což bylo nejspíš příčinou rozepře. Starší z mužů během rvačky skolaboval a později zemřel.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici 95 pozor, na 47,5 kilometru ve směru do Zlína probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je tam uzavřen.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá velká oblačnost, odpoledne naměříme jen 12 až 17 stupňů. Navíc pocitovou teplotu dnes snižuje čerstvý nárazový vítr. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
5: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Ještě nebyla soutěž a určitě bude, bude taky flashback, ale teď Steven Sanchez. Tak hezké pondělí, tady je vaše Evropa 2.

Hezké pondělí vám přeju. Teď si dáme zpěvačku, DJku a dá se říct popovou senzaci. Jmenuje se Jazzy. A k tomu ještě jeden DJ, který vytvořil skvělou muziku, Chris Lorenzo. Tak pojďme na to, volme doprava. Je to pecka. Evropa 2.

0: skvělý Silver Spoons na vaší Evropě 2. Začnu otázkou. Pamatujete na dětskou pokladničku na mince? Kdo ji měl? Nemusíte se hlásit. ČSOB drobné přenášejí tento princip do digitálního světa investic. Po aktivaci služby se platby kartou zaokrouhlují na vyšší 20 korun a rozdíl se investuje. Je to jako drobné, spropitné, ale pro vás, tedy pro sebe. Mimochodem, dnes soutěžíme o investiční zlatou minci českého lva v hodnotě přibližně 5000 korun. Pokud ji chcete, volejte studio právě teď na 257 408 88. Tak pojďte na mě. 257 408 88. Telefon sem k nám do studia. A já se ptám, komu se podařilo právě teď dovolat? Haló, tady je Evropa 2, kdo tam je?
1: Ahoj, tady Ivan.
0: Ivane, zdravím tě. Měl jsi nějakou pokladničku, Ivane, když jsi byl menší?
1: Měl jsem, takový to prasátko.
0: Že jo, který se muselo rozbít potom?
1: Ano.
0: A nebo máš ještě pokladničku třeba v této době?
1: Já mám trochu jinou, na drobný, na autobus, z úchodu, když jdeme na autobus.
0: Ano, i tak to může být. Ale tady ten princip je jiný, o kterým jsem mluvil. Ale mám tady investiční zlatou minci českého lva v hodnotě přibližně 5000 korun, což si myslím, že by bral každej všema deseti. Ty teďka jedeš autem, já to slyším, tak hlavně opatrně, opatrně. A mám tady otázku. Jaký je nejrychlejší způsob sjednání služby ČSOB drobné? Buď za A, prostřednictvím poštovního holuba, nebo za B, v aplikaci ČSOB Smart, a nebo za C, morzeovkou.
1: Tak za B, aplikaci.
0: Takhle, holub, no, morzeovka, všechno to je takový, jakože vzpomínáme, ale Bčko je správně, v aplikaci ČSOB Smart, je to tak! Tak prosím tě, jsi majitelem investiční zlaté mince českého lva v hodnotě přibližně 5000 korun. Přejeme ti šťastnou cestu a vydrž mi na telefonu, aby jsme se domluvili, jak ti minci přihrajeme, jo?
1: Super, díky moc.
0: Tak a ti přináší štěstí, měj se, ahoj, čau, čau.
1: Čau.
2: Stav uši hvězda.

0: Evropa TV. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa TV. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Datart uvádí Dny Merien.
12: Dny Merien, jo.
11: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
0: Tento týden se Éter Evropy 2 spytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Zpátky k muzice.

a pojďme zavzpomínat po hudební stránce. Evropa 2 Flashback. Tady ta písnička, kterou si pustíme, pochází z roku 1961. Ano, slyšíte velmi dobře. Má ji na svědomí Elvis Presley, nebo Elvis Presley ji měl na své desce a zpívali. Ovšem, my si dáme novější verzi, verzi z roku 1993. Když řeknu kapela UB40, tak vám to musí okamžitě naskočit. Single, který se jmenuje I Can Help Falling in Love with You. A myslím si, že to je obrovská pecka. Tak pokud můžete, zastavte se a zkuste si vzpomenout, co vám tady ten song třeba připomíná.

0: Hudební paráda, další flashback opět zítra ve stejném čase pouze na Evropě 2. Miles Smith anebo Rihanna už za chviličku.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: buď 180,
1: 180
0: nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Už tě zima nezaskočí. Do Písku právě dorazila pořádná nálož. Ford Ranger 4x4 2-litr diesel. Skladem. Teď za jednu z nejlepších nabídek letošního roku. A pozor, financování už od 1,59% nebo operativní leasing. Elektrická roleta, hardtop, vyber si. Nečekej, než zmizí. Přijeď do Ford Písek. Fordy umíme a ty budeš připravený na zimu. Autowinkler.cz. Ford Písek.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
11: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
10: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
12: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples. Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
13: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Ladí vás Evropa 2, hezké pondělí vám přeju. Za 10 minut 13. hodina připravujeme čerstvé zprávy a Jindra je na značkách. Nazdar Jindro.
1: Ahoj.
0: Tak mně se líbilo, že jsi přišel do studia vlastně a těsně předtím, než jsem šel do vstupu, tak si otevřel okno, jelikož je naproti nám stavba, tak ano. Ty chceš, aby jsme ukázali lidem, jak se tady vrtá,
1: přesně,
0: jak se maká, že jo, aby jsme inspirovali do toho pracovního tempa.
1: To jo, ale jako klobouk dolů, protože když se koukáš, víš, jako člověk si nikdy myslí, že má třeba, že jako unavenej, vyčerpanej, že ano. Toho má hodně. Uh-huh. Klobouk dolů před lidma, kteří dělají na stavbách, protože když to člověk tak jako vidí, uh-huh. Že vlastně celý den venku, elementy, prostě to vůbec jako neřeší se
0: prší,
1: nic.
0: Neprší,
1: teploty,
0: ledro,
1: všechno.
0: A zima.
1: A teď ještě i vidíš tu rychlost, že jo?
0: No jasně.
1: Je to prostě naše civilizace je nezastavitelná.
0: Já jsem taky chtěl pouštět ty písničky rychleji, ale nedovolili mě to.
1: Nedovolili, já o maličko. Já jsem si o 5% bychom to ještě nepoznali.
0: Stihli bychom o jednu písničku navíc.
1: No jasně, pomalu to rozjíždí, že to vlastně jak žába na prameni. Kdyby se každý den třeba o procento zrychlovaly písničky, tak za 2 měsíce nikdo vůbec nepozná.
0: Takhle, tak za, kdyby se od nového roku zrychlovaly písničky, vždycky o nějaký to mini procento.
1: A to bude nový opatření vládní.
0: Tak na Vánoce Karl Swisper už prostě nedáváme.
1: jo, přesně.
0: No tak Jindra pokračuje.
1: Určitě.
0: Já se loučím, mějte se, hezké pondělí vám přeju, no a zítra v 11 hodin se těším. Naschledanou. Tak ahoj.
2: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Krásné odpoledne. Tisíce lidí po celém Česku řešili od 9. ráno problémy s internetovým připojením od O2. Lidem nefungovalo připojení na mobilech, ale také v domácnostech. Důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Podle tiskového oddělení O2 už se podařilo výpadek stabilizovat. Pokud i tak máte problém s připojením, pomůže restart zařízení. Pražský dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení na další úsek budované linky metra D. Ten bude spočívat ve výstavbě stanice metra Libuš. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu města. První úsek by měl začít jezdit v roce 2032. Další zprávu přidá Zuzka.
2: Přírodní památce Mokřad u Rondelu v Havířově na Karvinsku by se už v příštím roce mohlo prohánět stádo praturů a exmoorských koní. Zvířata by pomáhala s přirozenou péčí o krajinu a lokalitu by město využilo i pro vzdělávací aktivity školáků. Na projektu Havířov spolupracuje se Zoo Zlín, která by mu pomohla nejen s finančními náklady, ale také odbornými znalostmi. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Pátrání po třech Češích, kteří se pohřešují po nehodě lodi v Norsku, nadále pokračuje. České velvyslanectví je v kontaktu s rodinami všech čtyř členů posádky. Záchranáři v sobotu našli značně poškozenou loď bez posádky a následně tělo jednoho z turistů. Podle norských médií se loď převrátila.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na 80. kilometru na D1 se srazilo osobní auto s autobusem směrem na Prahu. Na místo dorazily záchranné složky a kolona je na D1 od Vyškova směrem na Brno. Zdržíte se 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Střídá se slunečno a zataženo a proměnlivá oblačnost nás čeká celé odpoledne. Na severovýchodě území se přidá déšť. Oproti víkendu se ochladilo, naměříme 12 až 17 stupňů, ale pocitovou teplotu snižuje čerstvý nárazový vítr. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem vlogu.
0: Tak máme po zprávách i po jedné hodině. Čekejte na Evropě 2 maximum muziky a já k tomu přidám věci, které zkrátka musíte slyšet. Tak držte vlnou, jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: again. Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Mám tu jednu takovou leteckou záležitost. Koukal jsem, že u Vrchlabí někdo natočil takový jako zajímavý jev, který úplně jako nevidíte běžně. Šlo o to, že na kruhový objezd výjíždělo letadlo bez křídel. Takový to malý, samozřejmě sportovní. Nejspíš bych to klidně i typoval na ultralighta. A teď jako se to nějakým způsobem řešilo. Takhle, tím, že jsem měl to štěstí si udělat na tohleto papíry, tak vím, že jasně bez křídel je to úplně skvělý, protože nemáte o co zavadit. S křídlama by to byl docela problém, ale jinak samozřejmě ovládáte směr, plyn, máte tam i brzdu překvapivě, že jediný musí dávat bacha, aby vám nikdo neskočil do cesty, protože střed s tou roztočenou vrtulí by nebyl asi pro něj příjemný, jo. Každopádně víc informací úplně jako o tom nevím, nejspíš šlo o přesun prostě toho letadla. To je úplně jasný. Někdy to bývá, když třeba je nějaký nouzák, přistane se nouzově někde, tak samozřejmě a potřebuje se vrátit, tak většinou to převáží tedy potom v rámci toho, že se sundají se křídla a převáží se to na nějaký valníku nebo tak. Tady evidentně zvolili prostě jízdu po vlastní ose, ono navíc, jestli to je u Vrchlabí, tak tam je nádherný letiště, ale nádherný. Takže jestli byste chtěli se podívat na místo, kde opravdu je to krásný, je tam hezký letový provoz, tady těch malých sportovních letadel. Vrchlabí je to místo.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
1: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend.
10: Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Tento týden se éter Evropy 2 vzpytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Nejen co se týče pochopitelně paliv, ale i technologií a tak dále. Je to strašně, strašně jakoby komplikovaný. Kor, když těch konfliktů jakoby přibývá a každá ta strana je jakoby zarytá, jo. Tím vlastně tak nějak dokazujeme, že jsme skutečně planeta idiotů. Ve své podstatě, protože neumíme ani už v těch jako nejvypjatějších momentech, kdy všichni jako to vidí, jako je to úplně jasný, tak vlastně nejsme jako schopni nějakým způsobem ustoupit a vlastně nechat nebo dovolit, aby to řešení, jakoby, který se nabízí, se vlastně stalo, což je velmi smutný. Nicméně, koukám na takovou jako zajímavou věc, která pochází z Hollywoodu. Je to film se známým samozřejmě hercem Willem Smithem, je to I Am Legend. To je film, který vlastně ukazoval Ameriku v takovém jako post-apo trochu kabátu. Ameriku, která podlehla nějaký jako virový nákaze, no to naštěstí už máme za sebou. Nicméně, co je tam zajímavý, je, že tam je v jednom záběru pohled na ceny paliv, jo, na stojanu nějakým. A říkám, je to Amerika už vlastně v nějaký jako post-apo situaci. A jako je to úlet, nicméně ty ceny, kdy tehda, když se to natáčel ten film v roce 2007, nebo když vyšel, tak byly nějaký $3, jo, za galon. A na těch stojanech, které byly v tom filmu zaznamenaný, bylo nějakých 6,63, jo, $6.63. To znamená jednou tolik. A dnes, v roce 2026, skutečně, třeba v LA, atakujou ceny $6.20 za galon. Takže my už post a po prakticky jedeme teď.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Tvoje nová muzika.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
3: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
4: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Do Brna, do Prahy.
0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky, jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.

0: Auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
2: nebudeš chtít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
2: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
2: A je to pohoda. Pohoda.
1: Jak to jsem teď říkal?
2: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Na maximum.
3: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Před chviličkou jsme trošku se dotkli toho tématu, že jsme taková konfliktní celkem civilizace, už asi od přírody, nebo nevím. Nicméně koukám to ještě na jednu zprávu, která tohle zcela jistě potvrzuje. Je to velmi i smutná zpráva, protože ten nadpis mluví sám za sebe. V Řecku se poprali seniori o lehátko na pláži a jeden z nich zemřel. Na následky tedy té potyčky, protože bylo mu nějakých 76, tomu druhému 82. Takže velký fight. Jo? Kvůli lehátku. Jako známe samozřejmě už ty story, ty extrémní story, který asi před dvouma rokama jsem viděl nějaký video, jak britský turisti, tuším, že to bylo na Malorce, jak si nechávají samozřejmě už přes noc ty ručníky a tak dále. Ten hotel to zakázal, že ty ručníky teda jako nemůžete tam nechat v noci, takže oni mají třeba už v půl pátý ráno, ve čtyři ráno, prostě hromadně nabíhali a prostě tam dávají ty ručníky a teď už jako i byl ten konflikt, jo. Luce možná k tomu má něco dodat. Máš tomu něco?
1: No já jsem tohle viděla několikrát na vlastní oči.
0: No vidíš to, na vlastní
1: jako,
0: oči.
1: Jakože opravdu stáli za zavřenýma vrátkama.
0: No.
1: Protože to se stává ve Španělsku, jasně. To tam většinou mývají zamknutý, ještě třeba k bazénu.
0: Jasně.
1: A čekali, až se odemkne,
0: ano. Aby
1: tam jako naběhli dát ručníky. Ale tam už byl teda ten extrém k tomu, že rozestavili ty ručníky, šli
0: jasně.
1: Na snídani a naběhl ten pracovník a všechny ručníky hodil do koše.
0: Do koše. No vidíš, takže to zase poděkujeme, že voda, praní a tohle, veď. No všechno má prostě svý, vidíte to sami, všechno má svý a my si prostě jakoby nedáme pokoj. Jakože je to lehátko, to místo jakoby tak strašně životně je vlastně důležitý. Protože podívej, jak to jako... Mohli bychom to ještě omluvit, že v tom pokročilejším věku už člověk jakoby nemá dobrý odhad jako na situace. Jenže pak si vezmete, že v tady tom věku je většina světových lídrů. A je. Evropa 2, 88.2 a 105,5 FM.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Dobré odpoledne. Policie hledá muže, který v neděli poškodil 3 volební nosiče v Praze 4. Nejdřív je převrátil a poté potrhal volební plakáty natažené na kovové konstrukci. Má tak na triku škodu přes 100 000 korun. V případě dopadení a odsouzení hrozí až rok vězení. Pyrotechnici na trase D3 odhalují velké množství munice z druhé světové války. V oblasti bylo vojenské cvičiště jednotek. Průzkum proto musí být důkladný. Specialisté Václavic zatím našli asi 60 kusů munice, z toho 6 dělostřeleckých granátů a jednu raketu. D3 se v tomto místě začne stavět v roce 2028. A teď už Zuzka.
2: Vojenská akademie ve Vyškově v minulém týdnu zažila nejvyšší nástup do kurzu základní přípravy v novodobé historii akademie, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. V zářijovém termínu do výcviku nastoupilo 821 rekrutů. Obvyklý počet rekrutů bývá o stovky nižší. Nejnižší je v zimních termínech nástupů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští tenisté se v úterý dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se odehraje v Boloni od 24. do 29. listopadu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D2 byla směrem na Brno po vážné nehodě uzavřená. Teď už je průjezdná jedním pruhem, ale kolona je už od 8. kilometru a zdržíte se půl hodiny. A pozor, na D8 směrem na Ústí na 40. kilometru srazila se tady 2 osobní auta.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa2, jak je venku?
1: Střídá se slunečno a zataženo, proměnlivá oblačnost nás čeká celé odpoledne a do toho také dešťové přehánky. Oproti víkendu se ochladilo, měříme maximálně 17 stupňů, ale pocitovou teplotu snižuje čerstvý nárazový vítr. Po zprávách už opět maximum muziky a slovo má Jindra Ikl.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký rytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem vlogu.
0: Máme po zprávách. Pojďme. Na další maximum muziky. Furt mi do toho někdo mluví, sakra tady, to je hrozný. No nic, byla taková zajímavá expedice do Konga v rámci českých umělců. Za chviličku si to rozebereme po rubrice Kultovka. Tak držte vlno, jsme Evropa 2.

0: Kultovka Evropy 2.
1: Máme tu dnešní kultovku, je to tak, dneska se podíváme do roku 1999, kdy Melanie C, bývalá členka Spice Girls, v rámci své vlastní solový dráhy udělala kromě jiných samozřejmě track If That Were Me a my si ho dneska pustíme. Samozřejmě tam bylo vidět, že v té jednotě byla větší síla a samozřejmě každá ze Spice Girls už jakoby neměla tak úplně silnej tak na branku, to jako většinou i bývá, ale i přesto se tenhle ten song dostal do kultovky, protože byl tehdy velmi úspěšný. Pojďme se ho připomenout na Evropě 2.

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
2: Musíš.
0: A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
1: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
3: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
1: Vždycky to byla moje show.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
12: Český hokejový nároďák se vrací do O2 arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
0: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, jeli byste do Konga na expedici, co? Taková výzva. Samozřejmě komáři jsou problém, že? Asi nejspíš i v Kongu, ne ovšem asi takový velký problém, jako je to v těch jiných jakoby afrických tedy zemích, nicméně jen tak jako do džungle se vydat, to fakt není pro někoho, úplně pro každýho. Několik metrů od lodě se v hustý zelení objevují třeba gorily, jindy se skupina vydává na dlouhý pochod pralesem v tropickém vedru, nebo zažívá nečekanou honičku s místní policií. Tohle vše už jsou konkrétní věci z expedice Kongo, kdy vlastně známí čeští umělci vyrazili do těchto krajů vlastně na takovou expedici, která posléze se stává vlastně uměleckým dílem, posléze je z toho aukce, jejíž výtěžek podpoří ochranu slonu. Jo. Tady ta 15-denní cesta 9 českých umělců do Konžské republiky, měla k poklidné práci v ateliéru skutečně daleko. Její intenzita se však stala základem děl, který od 7. do 27. září představuje předauční výstava v galerii Kodl. Následná charitativní aukce se potom uskuteční 27. září od 14 hodin na platformě Arts Limit a její výtěžek, jak jsem říkal, podpoří ochranu slonů ve střední Africe. Do Konžské republiky se tedy vydali Jan Kaláb, Jan Poupě, Jan Gemrot, Denisa Krauzová, Filip Kůrka, František Skála, Alžběta Jungrová, Veronika Souralová a Michal Škapa. Jestli máte rádi některý z těch výše vyjmenovaných tedy umělců a jejich díla, tak zcela jistě se skočte podívat na výstavu do galerie Kodl, anebo případně můžete i nějaký z těch věcí posléze 27. září ve 14:00 vytražit. Tak tolik, expedice Kongo.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
3: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
5: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
6: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
7: Evropa 2.
8: Maximum muziky. Maximum 2.

0: Evropu 2, už je tu se mnou Tomáš Zástěra po víkendu. Tak nějak přišel do práce prostě.
1: No, rozhodoval jsem se, tak byl jsem takový na vážkách, jestli přijít nebo nepřijít.
0: Tak.
1: Nakonec žena mě vyhodila, takže jsem si říkal, ať se potřebuji vyspat s dětskem, tak jsem šel, no.
0: No, važme si práce, nechci jako malovat čerty na zeď, ale třeba, jo, vzhledem jako k tomu vývoji teď světovýmu, nevíme, že, co bude zítra
1: no,
0: pozící.
1: No to jo, no to je pravda. Já to teda nesledu,
0: nebo benzín, jestli bude stát za 80 korun.
1: Já jsem nedávno viděl poprvé zase nebo po dlouhé době zprávy no. Jako televizní zpravodajství. Náhodně jsme zapli televizi a náhodně, než jsme hledali nějaký jiný program, tak tam proběhly zprávy. Já byl překvapený.
0: Jseš překvapený, co vlastně, jak moc je to už ve rozjetý.
1: No, jsem překvapený, jako kolik negativního mezi námi je. Vlastně, já
0: proto se tomu říká třeba kanál, že jo?
1: No jo, to je pravda, televizní kanál.
0: No, a nebo ještě lépe teda program, samozřejmě.
1: My tomu říkáme televizní žumpa.
0: No, dějou se opravdu věci. Hele, já jako, co mám nastudovaný během toho léta velmi zajímavě, tak to byl vývoj, prosím tě, toho, jestli budou nebo nebudou růst houby.
1: No, prej rostou šíleně.
0: Tak, a nejdřív to bylo. Jo, to bych mohl i citovat přesně ty datumy. Teď to u sebe zrovna nemám, jo. Ale nejdřív bylo někdy v polovině prázdninek, bylo to sucho extrémní. Tak bylo prostě, hele, mykolog expert tvrdí, tento rok už houby nebudou vůbec.
1: Ale ne,
0: no, jasně.
1: To se teda splet expert.
0: To se hodně splet. Pak samozřejmě teda, jo, už to začíná září, dobrý, spíš teda podhůří oblasti, jo, dobrý. A teď rekordní hřiby.
1: No. Třeba moje matka mi volala a říká, přijeď, to není sběr, to je samozběr.
0: Ano, ano, to je samozběr.
1: To už je samozběr, to není sbírání hub.
0: Wow. No. Velmi bych si přál, kdyby v podobném teda vývoji, jako to bylo s houbama, to bylo třeba i jako s jinými věcmi.
1: No tak.
0: Který se dějou ve světě. Víš, že jako, že
1: by to blbý, bylo, že by se spletli
0: a
1: úplně.
0: Pak super.
1: No jasně. No. Aby to nebylo, je to docela dobrý a pak bylo to bylo opak, no.
0: Atomový hřib.
1: Ne, to
0: znamená.
1: Kristova noho.
0: Atomový
1: hřib. Pojďme na pozitivní věci starty odpolední show. My se o tom nebavíme tam.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Minuta po 15. hodině, pojďme na start dnešní odpolední show a Lucka Hněvkovská je na místě, jsou tu zprávy. Hezké odpoledne všem.
1: Pěkné odpoledne. Několika týdenní zpoždění nabrala plánovaná druhá etapa rozsáhlých sanací po loňské nehodě vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou. Státní podnik chtěl původně začít na začátku září. Zadávací řízení se ale protáhlo a jeden z neúspěšných uchazečů se nakonec proti výsledkům tendru odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ministři před dnešním jednání vlády neupřesnili, jaký schodek bude mít schvalovaný státní rozpočet na příští rok po koaličně dohodnutých úpravách. Návrh počítal původně s deficitem 389 miliard korun. Podle závěrů koaličních jednání by se měl snížit o jednotky miliard. A jdeme za Zuzkou.
2: Plzeňský kraj založí regionální inovační centrum, které bude podporovat podnikání, firmy i výzkum zejména v regionech mimo Plzeň, která už své inovační centrum má přes 30 let. Začne fungovat od jara příštího roku zřejmě jako zapsaný ústav a mělo by mít první fázi do 5 zaměstnanců, hlavně manažerů s kontakty na firmy a živnostníky. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Silný tajfun se dnes blíží tichomořskému pobřeží Japonska. Východní část ostrovního státu ohrožuje přívalový déšť, silný vítr a zvýšené riziko povodí a sesuvu půdy. Meteorologové varovali, že se situace může rychle zhoršit. Úřady vydali příkaz k evakuaci pro všechny starší osoby v tokijské čtvrti, kterou protéká řeka.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda nákladního auta s osobním komplikuje cestu po D1 před Prahou na 20. kilometru u Mirošovic. Místě je neprůjezdný pruh a zdržíte se 15 minut. A nehodu stále vyšetřují na D2 na 2. kilometru směrem na Brno. Kolona je na půl hodiny.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Střídá se slunečno, zataženo s deštěm, mělo by tak být celé odpoledne. Teploty stoupají na 12 až 17 stupňů, ale pocitovou teplotu snižuje čerstvý nárazový vítr. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Teď už startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: A hned z kraje show se podíváme, jaký skvělý veřejní toalety montujou v New Yorku. Mají takovou zvláštnost. Více za chvilku. Buďte s Evropou 2, hezké odpoledne.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Slíbil jsem zajímavost takzvaných newyorských veřejných toalet, které budou instalovaný. Možná už je instalují v tuto chvíli, když o tom hovoříme. Mají to být nový toalety, jsou to high-tech zařízení, nejsou to žádný běžný kabinky, jako je známe třeba od nás z republiky. Jsou to vyloženě zařízení, které jsou prošpikované technologiemi, protože samozřejmě je to na mnoho let dopředu, jsou extrémně drahý ty záchody a hlavně mají sloužit tak dobře, aby se o ně nikdo nemusel starat. To znamená, že mají samozřejmě samočistící mechanismus, mají nějaký jako dohledy zvenčí, mají nějaké jako zabezpečení a vůbec osvětlení a tak dále, které je speciální. Jedna z těch věcí je ovšem diskutabilní a ta veřejnost newyorská se trochu bouří, respektive možná se spíš jako ozývají hlasy, že to není ideální. Mají totiž časový limit 10 minut, pak se dveře toalety sami otevřou. Mají tady prej upozornění po 5 minutách, že už vykonáváte potřebu 5 minut a pak po 8 minutách. Potom se, říkám, dveře po 10 minutách automaticky otevírají. Je to z důvodu, aby člověk tam nedělal žádné nekalosti a za druhé asi i z důvodu, aby tam nebyl dlouho a tím nezdržoval frontu před toaletami. No. Takže prostě 10 minut. Tak nedoporučuji ty stejné záchody instalovat na Vinobraní, kde bude burčák. Evropa 2.
1: Nastav uši, hvězda.
2: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
1: Evropa 2.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
11: Tento týden se Éter Evropy 2 spití ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
1: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale
12: i zrádci.
13: Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
14: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
15: Go!
14: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
16: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já tady čtu zprávu, která je, Lucko, na jednom profilu, který si hraje na ironii a sarkazmus. Jo? To znamená, že tam jsou zprávy, které nejsou jakoby pravdivý a jsou spíš zábavný a ironický a sarkastický. Jo? A tam psali, že mezi nejromantičtější věci v reálném životě partnerském patří holení partnera. Jo?
1: Romantický.
0: Ale mně to přijde, že jako já jsem totiž viděl, jak třeba některé ženy kdysi jako třeba holívaly svoje partnery, jakože na tváři, myslím. A přišlo mi to vlastně romantický. A to byla břitva, bylo to normálně jako holit takovým tím strojkem žiletkovým. A přišlo mi to vlastně romantické. Je pravda, že třeba jako holit ženu pod nosem je méně romantické. No. A kamarád ještě vyprávěl, že jako partnerka se s ním rozvedla a že ho teda totálně oholila. Tak to taky nebylo moc láskyplný teda.
1: Myslíš, že myslí tohle, jo?
0: Jako o všechno. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Into One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
7: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
8: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, sníh přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
9: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
10: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze

0: mámu.
1: Vytoň mámu.
2: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, je pondělí a to je oblíbený den mojí mámy. Každý z vás asi, kdo poslouchá pravidelně, ví, že o syna v zadku je proti pondělní mámě ta nejpříjemnější věc, co se vám může stát. Ostatně, ověřme si to, vytáčím.
3: Ano, Tomášku.
2: Nazdar, Máti.
3: Ahoj, létám u vás.
2: No, pršelo trochu, ale zase už je tady celkem hezky, ono se to tak střídá, víš.
3: Jo, tady hele, co půl hodiny prší, já mám takovou divnou náladu. Hele, ono to pondělí, prostě já si mám problém. Já si prostě vždycky při tom pondělí ráno řeknu, že to přesně prostě ten moment, kdy začneš přemýšlet, jestli opravdu potřebuješ bydlet nebo žrát.
2: Aha.
3: Jo, že se mě nechce prostě vůbec stávat. Ale dnes mám v plánu chovat se jako duševně vyrovnaný člověk, tak mi drž palce.
2: No tak zatím to nevychází evidentně.
3: No jo, no to já jsem si to řekla až půl hodiny, než jsi zavolal, tak to se ještě nepočítá, tak od teď.
2: Tak zkus to schválně, tak jako bys to zvedla znova, jo?
3: Tomáši.
2: Ahoj, Máti.
3: Čau.
2: Tak jak se máš při pondělku?
3: Na hovno.
2: No nejde to prostě, no.
3: Jo, já si to myslela. No jo, tak zkusíme úterý, no.
2: No, to se dá nic dělat, no.
3: Hele, ty máš něco novýho?
2: No jenom, aby ses připravila, protože on přichází podzim, že jo, a tím pádem plískanice, deště a chlad bude pořád, tak se na to připrav, no.
3: Jo, no, já někoho spleskám, neboj se.
2: Jo, tak voláme zítra.
3: Čau.
2: Čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
5: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
0: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
6: Evropa 2. Now this is no.

0: 16.01, pojďme na další zprávy. Jste s odpolední show a s Evropou 2 a teď i s Luckou Hněvkovskou.
1: Já vám přeju krásné odpoledne. Stát bude příští rok hospodařit s deficitem 386 miliard korun. Rozhodla o tom dnes vláda. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna se plánovaný schodek snížil o 3 miliardy korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Tisíce lidí po celém Česku řešili od 9. ráno problémy s internetovým připojením od O2. Lidem nefungovalo připojení na mobilech, ale také v domácnostech. Důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Pokud stále máte problém s připojením, pomůže restart zařízení. A další zprávu přidává Zuzka.
2: Liberecký kraj letos rozdělí na sportování dětí a mládeže bezmála 37 milionů korun, zhruba o 6 milionů více než loni. Většinu peněz rozdělil z dotačního programu už na jaře, teď přidal další 2 miliony. Ve druhém dotačním kole tak podpoří dalších 20 projektů zaměřených na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Z nominace české fotbalové reprezentace vypadly kvůli zranění zadák Tomáš Vlček a útočník Tomáš Chorý. Nahradili je Martin Vitík s Václavem Sejkem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D11 je obousměrně uzavřená mezi exity 50 z Dubšice a 68 Chýš. Uklízejí tady popadané kamení, policisté odklánějí dopravu. Hradecká dálnice má být zavřená asi hodinu.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Zítra nás opět čeká proměnlivá oblačnost na severovýchodě a východě území místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer se vyjasní. Nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají na 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy, teď už pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: A my se podíváme na zajímavý nápad, jak utéct z amerického vězení, ale taky budeme soutěžit. O co, jak, proč, více za chvíli na Evropě 2. Evropa 2.

0: 16 hodin 17 minut odpolední show na Evropě 2. Slíbil jsem zajímavý příběh vězně, který se snažil utéct v Americe ve vězení, konkrétně v Tennessee. Tak ty pokusy jistě se čas od času objevují. Některé jsou dokonce sfilmované a jsou to velmi úspěšné filmové trháky. Samozřejmě spousta z nich vymyšlených, některý jsou ale i na základech skutečných událostí. Tady o tom bych asi film netočil. Brzy se dozvíte, proč. Jedná se o to, že ten týpek chtěl utéct tak, že se schoval do vaku na převoz mrtvých. Jeho plán vycházel velmi dobře, naložili ho, odvezli ho, ale dovezli ho, co čert nechtěl, do krematoria. No a než se dozvěděli ve vězení, že někdo utekl, a než zjistili, jak to asi proběhlo na kamerách, tak bylo pozdě. A od té doby se tam zdraví, dobrý den, celý den vězen letí komínem. Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáha. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Oši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
2: To třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
12: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
13: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun.
14: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
15: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
16: Go!
15: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
17: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem slíbil i soutěž a svůj slib aktuálně plním. Je to soutěž vhodná pro všechny z vás, kteří máte rádi sporty, a to jak aktivně, tak pasivně. Pro ty aktivní je to ideální v tom, že mohou vyhrát poukázku na 5000 korun do obchodů jedné kvalitní věhlasné značky se sportovními obchody a vybavením. Ty druzí zase mohou být spokojení, že se budeme bavit o sportu jakožto pasivní záležitosti v televizi. Takže dávejte pozor, protože výherním signálem je známá píseň od Kelly Clarkson, Stronger, což asi byste měli znát, je to už starší song, takže ho hrajeme pravidelně a vy jste určitě zběhlí, takže až se ozve 257-400-888, je tu i soutěžní otázka, ale tu dáme dohromady společně úplně v pohodě a pak už na vás čeká zmiňovaná poukázka na 5000 korun. Od koho a proč je tady připravená, to vám řeknu za chvilku na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
4: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
5: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
6: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
5: To zní složitě a draze.
6: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
5: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
6: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
7: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
10: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: To byla Kelly Clarkson v odpolední show na Evropě 2, byl to výherní signál a já vám slíbil, že vám řeknu, kdo vám přináší dnešní výhru a soutěžíme tedy, aby to bylo jasné, o poukázku na oblečení či vybavení v hodnotě 5000 korun v obchodech Intersport a soutěžíme s televizními stanicemi Sport 1 a Sport 2, které nabízejí prvotřídní sportovní obsah. Diváci mají možnost vidět v akci ty největší mezinárodní fotbalové hvězdy, evropskou hokejovou špičku, vyhlasné tenistky, nejlepší hráče házené, turné v šipkách a mnoho dalších sportovních událostí. Tak nezapomeňte ladit Sport 1 a Sport 2 u svých operátorů. Já už mám i třetího volajícího, který se utká o sportovní oblečení či vybavení v Intersportu. A já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, já jsem to pěl, jak se jmenuješ, omlouvám se.
1: Jo, já jsem Lukáš.
0: Lukáš, ahoj. Vidíš, tak to jsem si vlastně mohl vzpomenout, protože jsem si byl téměř jistý. Lukáši, seš sportovec tělem i duší, anebo spíše pasivní sportovec, anebo tě sport vůbec nezajímá?
1: Takový víkendový sportový. Ano, sportovní.
0: A teda víkendově aktivní, znamená to, že třeba kolo, vycházky, běh a tak dále, jo?
1: Spíš takový trekking.
0: Nahory. No hele, Já si myslím, že je ideální, protože v Intersportu si i tohleto vybavení a oblečení můžeš pořídit za 5000, ale mám pro tebe soutěžní otázku. Co ty na to?
1: Tak zkusíme, no. Jako,
0: hele, když tak nějak, kdyby si nevěděl, tak nestřílej, já tě zkusím navést případně, jo. Tak, já pokládám, jsi připraven?
1: Ano.
0: Který z těchto klubů patří do italské série A ve fotbale? Za A AC Milan, za B Real Pardubice a za C FC Pizza Prosciutto.
1: Tak já bych řekl, že za A.
0: Jseš si tak nějak jistý, ne? Malinko aspoň.
1: Tak malinko, ano.
0: Je to tak. Samozřejmě, že to tak je AC Milan a tím pádem tě tato odpověď bez zaváhání katapultovala až ke zmíněné výhře, tedy poukázce v hodnotě 5000 korun do Intersportu od televizních stanic Sport 1 a Sport 2. Blahopřeju, Lukáši.
1: Super, děkuju moc.
0: A už víš, co bude za vybavení, protože ten trekking vyžaduje nějakou obuv, že jo, nějaké funkční prádlo, nepromokvé věci a tak dále. Co ti chybí?
1: Přesně tak, potřeboval bych nový boty.
0: Nový boty. Tak já myslím, že tato částka je přesně na pěkný nový boty. Měj se krásně, ať to chodí. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: A vy ostatní, dobrá zpráva pro vás je ta, sice jste se dneska nedovolali, ale celý tento týden soutěžíme o stejnou věc, tedy o stejnou poukázku ze Sport 1 a Sport 2, těmito televizními stanicemi. Tak buďte na Evropě 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: My jsme trefili celkem přesně 17. hodinu, posloucháte Evropu 2 a odpolední show a zprávy s Luckou Hněvkovskou.
1: Krásné odpoledne. Vláda znovu zavede regulaci cen benzínu i nafty. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně určovat maximální ceny benzínu i nafty. Spolu s tím stát sníží spotřební daň na naftu. U benzínu zůstane daň beze změn. Dnes o tom rozhodla vláda. Schválená opatření budou platit zatím od 1. října do konce října. Pyrotechnici na trase D3 odhalují velké množství munice z druhé světové války. V oblasti bylo vojenské cvičiště jednotek. Průzkum proto musí být důkladný. Specialisté u Václavic zatím našli až si 60 kusů munice, z toho 6 dělostřeleckých granátů a jednu raketu. D3 se v tomto místě začne stavět v roce 2028. A teď už Zuzka.
2: Rumburská nemocnice by od 1. ledna 2027 mohla přijít o dětské oddělení. Krajská zdravotní, která zařízení spravuje, představila starostům projekt jeho dalšího fungování v podobě komunitní nemocnice. Zůstat by měla jednodenní chirurgie, některé lůžkové oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští tenisté se v úterý dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se odehraje v Boloni od 24. do 29. listopadu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D11 je stále obousměrně uzavřená mezi exity 50 Dubšice a 68 Chýš. Uklízejí tady popadané kamení. Policisté odklánějí dopravu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás opět čeká proměnlivá oblačnost. Na severovýchodě a východě území místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer se vyjasní. Nejvyšší zítřejší teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední show Evropy 2 a slovo už má opět Tomáš Zástěra.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Já tady čtu zprávu o jedné zajímavé letecké události, která se odehrála na pražské Ruzině, tak se k tomu ještě vrátíme, pokud o tom nevíte jako já.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Lucko, já teď čtu zprávu, která je velmi šokující.
1: Ano.
0: Stala se na pražském ruzyňském letišti, nebudeme jmenovat žádné firmy a společnosti, byť jsme jednu jmenovali, to je pražské ruzyňské letiště, ale to nemůže, že? To jenom poskytuje tu runway, že? Nicméně tady píšou, že let dívek ze striptýzového klubu spozdil spoje. Jedná se o to, že letadlo z Prahy do chorvatského Splitu se vrátilo už z runwaye, kde bylo připraveno na start, se vrátilo zpátky, protože mělo nabrat 10 dívek ze strip klubu, které letěly do Splitu.
1: No tak ty tam nenecháš, ne?
0: No,
1: to musíš jako muž pilot, chápat. Musíš,
0: no tak jako, hele, já jako ženatý muž bych řekl především, takže nemusím za A. Ale za B, je pravda, že jako samozřejmě někteří mužové by řekli, samozřejmě to je jasný, že musím holky nabrat, že jo. Nevím, jak dalece znáš dobře leteckou abecedu, jak ty piloti vyslovují ty jednotlivý písmena, že jo, taky to alfa, beta, neznáš, alfa, bravo, čárdy, to neznáš, jo. Ale rozhodně, když uslyšíte z kabiny od pilota, kam šly dívky, když hlásí prostě bravo, tanga, whisky, tak to rozhodně není tak, že by četl písmena na runway.
2: Ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se v půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
5: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
6: Jak to?
5: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
3: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata, takhle už opravdu ne.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: mámu.
1: Vytoč mámu. Posloucháte odpolední show na Evropě 2, je pondělí a to je oblíbený den mojí mámy. Každý z vás asi, kdo poslouchá pravidelně, ví, že osina v zadku je proti pondělní mámě ta nejpříjemnější věc, co se vám může stát. Ostatně ověřme si to, vytáčím.
2: Ano, Tomášku.
1: Nazdar, Máti.
2: Ahoj, létám u vás.
1: No, pršelo trochu, ale zase už je tady celkem hezky, ono se tak střídá, víš.
2: Jo, tady hele, co půl hodiny prší a prší, já mám takovou divnou náladu. Hele, ono to pondělí, prostě já si mám problém. Já si prostě vždycky při tom pondělí ráno řeknu, že to je přesně prostě ten moment, kdy začneš přemýšlet, jestli opravdu potřebuješ bydlet nebo žrát.
1: Aha.
2: Jo, že se mě nechce prostě vůbec stávat. Ale dnes mám v plánu chovat se jako duševně vyrovnaný člověk, tak mi drž palce.
1: No tak zatím to nevychází evidentně.
2: No jo, no tak já jsem si to řekla až půl hodiny, než jsi zavolal, tak to se ještě nepočítá, tak od teď.
1: Tak zkus to schválně, tak jako bys to zvedla znova, jo?
2: Tomáši.
1: Ahoj, Máti.
2: Čau.
1: Tak jak se máš při pondělku?
2: Na hovno.
1: No nejde to prostě, no.
2: Jo. Já si to myslela. No jo, tak zkusíme úterý, no.
1: No, to se dá nic dělat, no.
2: Hele, ty máš něco novýho?
1: No jenom, aby ses připravila, protože on přichází podzim, že jo, a tím pádem plískanice, deště a chlad bude pořád, tak se na to připrav, no.
2: Jo, no, já někoho spleckám, neboj se.
1: Jo, tak voláme zítra.
2: Čau.
1: Čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
8: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
9: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
10: To nejlepší rádio na světě.
9: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
11: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
12: V klidu, už je to zařízený.
11: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáh paty.
12: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
11: Hliník a online? A co ty dílky?
12: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
11: Takže e-shop říkáš?
12: Jasně, Hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
1: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
13: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Téměř. Dobře jsi zatačil, ne? Téměř.
1: Tomášku, ahoj.
0: Ahoj, kluci, téměř. Promiňte, já jako jak mám synka, který se učí mluvit, tak mluvím úplně stejně jako on.
2: Nasákl,
0: tak možná znáte, že jako člověk se připadá jako pitomeček někdy, jo. Jak vlastně mluví tou jednoduchou řečí, tak zapomíná mluvit normálně. Já vlastně s ním komunikuji v pomocí asi 15 slov. A vlastně to bohatě stačí.
2: Pojď sem, sedni k noze.
0: No, tak to si takhle komunikuju se ženou.
2: Zase. A to byste vepředu, my máme 10 slov.
0: 10.
2: To se těším na vysílání.
0: Jo, tak Ježíši Maria. A on to stačí, že jo? Tak jako halo Evropa 2, kdo tam, tečka. No.
2: Jo, to máme, zahrajeme.
0: Jo, přesně,
2: super.
0: Hele, ani 15 nepotřebuje.
2: Tak to zvládneme, to je dobrý.
0: Tak se těšte, protože dneska to bude našlapaný, kluci jsou připravený a já se těším zase zítra od 15 hodin.
2: Ahoj, čus.
0: Ahoj, čau.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: bez pár vteřin, 2:08, za chvilku večer na maximum, teď Lucka a aktuální zprávy.
1: A přeju krásný večer. Vláda znovu zavede regulaci cen benzínu i nafty. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně určovat maximální ceny. Spolu s tím stát sníží spotřební daň na naftu. U benzínu zůstane daň beze změn. Dnes o tom rozhodla vláda. Schválená opatření budou platit zatím od 1. října do konce října. Pražský dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení na další úsek budované linky metra D. Ten bude spočívat ve výstavbě stanice metra Libuš. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu města. První úsek by měl začít jezdit v roce 2032. A teď už Zuzka.
2: Přírodní památce Mokřad u rondelu v Havířově na Karvinsku by se už v příštím roce mohlo prohánět stádo praturů a exmoorských koní. Zvířata by pomáhala s přirozenou péčí o krajinu a lokalitu by město využilo i pro vzdělávací aktivity školáků. Na projektu Havířov spolupracuje se Zoo Zlín, která by mu pomohla nejen s finančními náklady, ale také odbornými znalostmi. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Několikatýdenní zpoždění nabrala plánovaná druhá etapa rozsáhlých sanací po loňské nehodě vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou. Státní podniky chtěl původně začít na začátku září. Zadávací řízení se ale protáhlo a jeden z neúspěšných uchazečů se nakonec proti výsledkům tendru odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dvě osobní auta se srazila na D55 se směrem na Zlín na 48. kilometru a po nehodě je kolona na D2 na 3. kilometru směrem na Brno. Zdržíte se 15 minut.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čeká opět proměnlivá oblačnost na severovýchodě a východě území místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer se vyjasní. Nejvyšší zítřejší teploty 12 až 17 stupňů. Ze zprávy to ode mě pro dnešek vše. Teď už startuje večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
5: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Startuje večer na maximum a nechám to na tobě. Řekni to.
6: Dneska budeme soutěžit
0: o auto.
6: Jo!
3: Evropa 2.

0: Kygo, Dante Minsky, Heaven on Your Mind, taková podsta Avicimu dohrála na Evropě 2.
1: Jednoznačně jsme se shodli, že to fakt Avicii v podstatě je, nebo minimálně ten rukopis, jakože podsta, to je jasný.
0: Ano, ano, je to tak. No, začíná večer na Maximum, jsme tady po víkendu a vstoupíme do toho nového týdnu parádně.
1: Budeme totiž soutěžit s Arvalem o elektroauto, ba co víc, my vám k tomu ještě dáme nabitou kartu a k tomu ještě 20 na nový auto.
0: Teda.
1: Dobrý, co?
0: Tohle všechno pro vás dneska máme. Budeme to mít celý tento týden vždy v rámci večera na Maximum. No a jak to vyhrát? Tak to řeknám za chvilku.
1: No, je to cena jako bake. Na to si počkejte, bude Eva Farná a hned po ní další do party Petr Švancara.
0: Žádný Švanci, už za chvilku na Evropě 2.
2: 18 až 20.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Nový týden, pondělí, večer na Maximum, Evropa 2 a Petr Švancara, žádný švanci.
2: Zdravím všechny, ahoj.
3: Švanci, co říkáš na to, že tento týden každý večer soutěžíme o auto na víkend zadarmo?
2: To je fantastický, protože lidi obecně, cokoliv je soutěž a můžeš to dostat zadarmo, nemusíš proto nic moc extra udělat, myslím si, že mají ho rádi, takže budete v oblíbě. Jo, že vaše popularita prostě poroste.
3: No to je bez pochyby a navíc je to elektroauto a ty teď taky jezdíš, ne Šalino?
2: Jasně, tak já jsem elektrikář, jo, takže elektroauto normálně mám rád. Mám sebou tuškový baterky, kdyby náhodou došlo, takže úplně jsem s tím v pohodě.
0: Večer na Maximum.

0: 18.16 večer na Maximum na Evropě 2.
1: Dneska poprvé jdeme na telefon na song na přání 257 400 888. Zatím to není soutěž, ty pravidla budeme osvětlovat za chvilku.
0: Bude to elektrizující soutěž.
1: Ano.
0: Elektroauto. Evropa 2, haló.
2: Čau, tady Patrik.
0: Patriku, vítáme tě, ty otvíráš nový týden, v pondělí seš první, co to bude?
2: Tak, jelikož jsem první.
0: Nech si záležet.
2: Já bych si zahrál něco z drum and bassu, jestli tam něco máte.
0: Nějaký subfocus?
2: Ideální třeba.
1: Dobře, a pro koho budou drumce?
2: Pro všechny, kdo má rád drum and bass a rád to poslouchá.
1: OK. A mimochodem, jaký jsi měl víkend? Byl ještě, myslím, jako hezký, ne? Co se počasí týče?
2: Já jsem měl víkend záživný.
1: Aha.
2: Protože pocházím z Luhačovic.
1: Aha.
2: A pořádali jsme takový dětský Spartan race, takže v sobotu. Aha. Takže měli jsme práce naši na pohledu.
0: Patriku, nezníš jako dítě, takže ty jsi se zúčastnil jako organizátor.
2: Já jsem se zúčastnil jako organizátor, ano.
0: Dobrý. Kolik dětí běhalo Spartana? A je to vůbec legální?
2: Je to legální, bylo to normálně pod záštitou města a byl to nultý ročník teda.
1: Je to sport, protože takže... to nemohlo být legální, ty blázne.
0: Ty si umíš představit, že ty by si dal Spartana?
1: Já jsem to běžel jednou.
0: Nekecej!
1: No.
2: Tak toto bylo pro děti, takže to bylo takové dost lehčí.
1: Ale pro děti by to zvládl i Petr.
2: Asi jo.
0: To bych dal, tak já se přihlásím. Čau.
1: Patriku, čau.
2: Jo, díky, čau.
0: To je přesně takový to, jsem o víkendu běžel Spartana. Fakt jo. No, v Luhačovicích toho dětskýho. A vyhrál si, ne, nevyhrál.

0: Posloucháte Evropu 2, večer na maximum. A dnes, v pondělí, začíná maraton soutěží. Celý tento týden budeme v rámci večera na maximum soutěžit o krásnou cenu.
1: Pozor, to je normálně Ježíšek, protože my pro vás každý den v rámci večera na maximum máme auto. Pak je tam taková ta hvězdička, že si ho užijete na víkend, ale je to pecka.
0: No, je to od pátku do pondělí, takže je to plnohodnotný víkend, jo. Navíc k tomu máte i dobíjecí kartu a slevový voucher na nákup ojetého vozu od Arval v hodnotě 20 000 korun.
1: Společnost Arval je předním českým poskytovatelem full service operativního leasingu a specialistou na řešení mobility. To znamená, jestli potřebujete jezdit, obraťte se na Arval.
0: No a jaký bude dneska výherní song, který vám dá signál k tomu, abyste volali na 257-400-888?
1: Napadla mě taková skrumáž. Když v roce 2020 tehdy letěli do vesmíru Crew Dragon, SpaceX, tak tam jeli elektroautem. A hrálo jim tohle. Navíc, když soutěžíme o elektrický auto, tak tohle jsou australští elektrikáři, tak dáme Back in Black.
0: Yes, výherní song AC/DC Back in Black. Jakmile zazní v éteru Evropy 2, volejte 257-400-888.
1: A nový auto může být vaše.
2: Není odpoledne jako odpoledne.
3: No, ale... Teďka jsme se doflákali a teďka jsme se vůbec začít.
4: Teď to jako prém.
2: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
4: Posloucháte. Show. Já mluvím.
3: A já to chtěl říct dřív.
2: Odpolední show s Tomášem.
3: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
2: A Zorkou.
4: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
2: Odpoledne, kdy se dějou věci.
3: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
2: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
3: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
2: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
8: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow. But now I'm way past gone. We go.

0: Tohle je ještě trošku léto, na začátku podzimu. Sara C, taky Martin Harych, tady u nás na Evropě 2.
1: No a další muziku vybíráte vy, 257-400-888. Kdo se dovolal?
0: Haló.
2: Amálka se dovolala.
1: Ahoj, Amálko.
0: Čau, co ti zahrajeme, pro koho?
2: Pro mě Ben Christoval Sweet Chili Life Song.
1: Dobře. A chceš někoho pozdravit takhle přes éter?
2: Nikolku Toulovou.
1: To je spolužačka, nebo?
2: Spolužačka.
1: A sedíte spolu i v lavici?
2: Ne.
0: Jak je to možný?
1: Vás rozesadila, ne, paní učitelka?
0: Jste si povídali, co?
2: Ne, já sedím někým jiným, protože jsem chtěla.
1: Tak jo, je tam ještě větší kámoš asi, že? Nějakej.
2: No, dá se to tak říct.
1: Dobře, dobře.
0: Tak užívej a my ti hrajeme Bena. Čau.
1: Čau.
2: Ahoj. Evropa 2. Večer na maximum.

0: 18.32. Posloucháte Večer na Maximum u nás na Evropě 2 a před námi je jeden milník, na který já se vždycky těším celý rok. Já to mám strašně rád, ty naše pranostiky, pravidla a milníky.
1: Já bych to označil za tradici. Tohle je krásná tradice. Je tady jedna písnička, kterou hrajeme jednou ročně. A ten den je právě dneska, 21. září, protože asi znáte známou písničku od Earth, Wind and Fire, která se jmenuje September. A na začátku té písně se zpívá Do you remember the 21st night of September?
0: Což je vlastně dneska večer. Zpívá se tam o noci z 21. na 22. září.
1: Je to něco jako Mariah Carey má All I Want for Christmas is You, to se hraje taky jenom na Vánoce, tak Earth, Wind and Fire mají taky tuhle písničku, která se hraje jenom 21. září.
0: Ale je pravda, že tohle by se dalo hrát pořád? No ale Mariah Carey, když zahraješ jako v létě někde u vody,
1: tak jsi zablázna.
0: Tak jsi zablázna trošku, no.
1: No je tady k tomu jedna zajímavost, proč právě jako 21st Night of September zpěvák této kapely a autor písničky Morris White říkal, že to prostě zvolil, protože to dobře znělo a dobře se to zpívalo. Jenomže po letech se ukázalo, že ne. Že ten datum, nebo to datum 21. září má význam, protože to je datum, kdy se narodil jeho syn.
0: Nekecej.
1: Nechtěl to úplně prozradit, ale po letech se to ukázalo.
0: Chci ti říct, a jsem na to pyšnej, seš lepší než umělá inteligence. A to jsem to zkoušel dát do všech těch modelů jazykových a všude psali, že se to vlastně hodilo, že se to hezky zpívá, že je to vlastně zpěvní, to 21st Night of September. Potom tam taky psali, že se spekulovalo, že to je o tom, že se vlastně mění léto na podzim, i když to je vlastně až později, nebo někdy je to dřív, záleží, ale to, že to je narození syna zpěváka, to jsem nenašel nikde.
1: To jsi zjistil až teď, že jsem lepší než umělá inteligence? Tak to je docela smutný teda.
0: Ne, klobouček.
1: Ale já
0: klobouček.
1: Ti to odpouštím.
0: Tak tady to je, ten milník. Tohle je píseň o dnešní noci. Dneska se to děje.
1: Do you remember the 21st night of September? Earth, Wind and Fire na Evropě.

0: je to šlágr. Večer na Maximum Evropa 2 a tato píseň hrála proto, že na začátku je věta o dnešní noci.
1: Do you remember the 21st night of September? Jenom kvůli tomu jsme to teďka zahráli. No.
0: Každý rok, to už je hezká tradice.
1: No.
0: A pozor, co se bude dít dál v éteru Evropy 2, jak dneska, tak v září. Dneska ještě soutěž o auto.
1: Ano.
0: No. A v září, co se týká tradic, ještě máme jednu tradici, na to nezapomínej.
1: Ano, budou hrát Green Day.
0: Ano, na konci září hrajeme Wake Me Up When September Ends.
1: My tady máme tolik tradic. Posloucháte tradiční rádio Evropa 2.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
1: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět přece.
5: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
6: A je, to jsou tyhle ty věci.
5: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
7: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
8: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
7: To zní složitě a draze.
8: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
7: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
8: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
9: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
10: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Evropa 2 večer na maximum. Za pár vteřin bude 6:45, což znamená, že je před námi song za trest.
1: Můžete potrestat někoho, kdo vás naštval, kdo vás nakrknul, ať už dneska, nebo třeba během celého víkendu.
0: Je to tak. Mimochodem, já jsem včera moderoval 100 let plzeňské zoo. A bavil jsem se tam s jedním chlapíkem a ten říkal, co nejvíc naštve ošetřovatele, když mu ráno řekneš.
1: Co?
0: Představ si, že ten ošetřovatel jde na šichtu a ty mu říkáš, ať se daří a ať ti to uteče.
1: Jo, tak. Dobrý, dobrý.
0: Ošetřovateli v zoo. Tak to může být důvod, že jste vytočení a naštvaní.
1: Tak pojďte nechat někomu zahrát song za trest. Kdo vás naštval? Berte telefon, vytáčejte 257 400 888. Song za trest za chvilku na Evropě 2.

0: za trest.
1: Evropa 2 večer na maximum, ani dneska nechybí song za trest.
2: Kdo je na drátě a kdo bude trestat dneska v pondělí 21. září?
3: Ahoj, tady je Domča.
2: Tak Domčo, povídej, co tě naštvalo, co tě vytočilo?
3: Tak my jsme dneska měli jít ven a místo toho, aby jsme byli hodní, tak jsme zlobili celá třída a místo toho jsme měli 3 hodiny češtiny.
1: Je, a kam jste měli jít ven?
3: Do Plzně tady byly nějaký jakože dny jazyka a měli jsme tam mít nějaký jazyky a ono se to nakonec zrušilo kvůli nám.
1: Jako cizí jazyky?
3: Jo,
2: ne.
3: Tam španělština a nějaký románský jazyky.
1: No já myslel třeba vepřový jazyček.
2: Já myslel jako líbání, jakože jazyky.
1: Ne, no počkej, a kvůli vám se to zrušilo, jako celý se to zrušilo, ne?
3: Ne, jako my jsme tam měli nějakou rezervaci a ono se to zrušilo, nebo náš učitel to zrušil, protože jsme zlobili.
2: Vlastně, jo. Takže jste si dali pěkně 3 hodinky češtiny, diktáty, jo. Větný rozbor.
1: No a jak jste zlobili, co jste jako provedli? Co bylo tak vážného?
3: My jsme měli takovou formaci a nám učitel řekl, že rozběhněte se a až zavolám jakože nástup, tak přiběhnete a seřadíte se zpátky. No a nějaký lidi prostě odběhli úplně někam jinam a trvalo mi strašně dlouho, než přiběhli a seřadili se, takže toho naštvalo.
2: Musím říct, že to je plzeňský punk. Kdy jste jako dělali formaci jako ve škole?
3: Ne, před školou.
2: Jo, takhle, takže vy už jste byli na cestě na to náměstí.
3: Jo.
1: To mi přijde přísný teda. Pan profesor neměl dobrý den, bych
2: zase
1: řekl.
2: Když nebyla formace.
1: No, to víš? Ne. No dobrá, tak můžeš panu profesorovi přes éter Evropy 2 něco vzkázat.
3: No tak, já bych to asi vzkázala jako třídě, že máme se dávat jako větší pozor na to, jak se chováme a když máme oblíbeného učitele, tak jako nedělat blbosti a prostě ho poslouchat a nějak mu to vracet.
2: Amen. Song
1: za trest. No tak, když cizí jazyky, tak si dáme písničku, kde se těch jazyků několik vyskytuje.
2: Karel nese asi té.
1: Yeah, tady je song za trest na Evropě 2.

0: Jirka Korn, Vilda Čok, Karel Nese a asi Čaj. To byl dnešní song za trest na Evropě 2.
1: Bylo to od naší posluchačky pro celou třídu, která neudělala správně formaci, tím pádem naštvali svého oblíbeného učitele a ten nevzal na plzeňské náměstí, kde byly, jak ona říkala, jazyky.
0: No, festival jazyků, nějaké stánky, kde si mohli asi vybírat různé jazyky. Ta písnička to hezky shrnula, bylo jich tam spousta těch jazyků.
1: Tak o tom to dneska bylo. Mimochodem, co se týká jazyků, mám tady ještě jednu takovou specialitku.
0: Ano.
2: Mám pocit, že konkurs skončil.
1: To je Joey, jak se učí francouzsky.
0: No. Ale pouštíme celý díl teďka, že?
1: Jestli to máte rádi, má to tady asi 30 minut, můžeme to dát celý.
3: Já jsem kolem a slyšela, toho může ne. Mluvit.
0: Já bych se radši soustředil na naší soutěž. Čekáme na výherní song AC/DC Back in Black. Jakmile zazní, volejte Evropu 2.
4: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Evropa 2. 88.

0: I po 19. hodině posloucháte Evropu 2 večer na maximum.
1: Dneska se u nás v České republice odehrálo něco, co je milníkem a myslím si, že spousta lidí, kteří mají jednu značku aut, si to bude moc užívat, protože Česká republika jako 7. evropská země uznala prozatímní schválení systému Tesla FSD Supervised, což znamená, že schválili FSDčko u Tesly, takže to bude jezdit samo.
0: Jak samo?
1: No samo, tak jak to říkám.
0: Jakože tam nemusíš sedět ani a jede to samo?
1: To musíš. Musíš koukat na cestu před sebou, ale nemusíš mít ruce na volantu.
0: Nemáš volant a nešlapeš na pedály, jo?
1: Ne. No volant máš, ten se otáčí.
0: Ne, jako nemáš ho v ruce, myslím.
1: No jasně, jenom koukáš před sebe, je tam kamera.
0: Nastavený tempomat, nějakou rychlost.
1: Ne, to se nastaví samo, to je to FSDčko.
0: Aha.
1: Ty vlastně dáš FSDčko, vážně sedneš do auta.
0: Nastavíš adresu, kam chceš dojet.
1: A řekneš, chci dojet tady k Petrovi na Barrandov.
0: Mm.
1: A ono to od tebe ze Zbraslavy dojede až ke mně a tam to zaparkuje a řekne, tak pane Urban, jsme tady.
0: Výborný.
1: A ty budeš jenom koukat na cestu, nic víc.
0: Výborný.
1: To je co?
0: To je dobrý.
1: No počkej, teď nás čekají vánoční večírky. Umíš si představit, že by nás to dovezlo na večírek a hodilo nás to domů z večírku?
0: Ale nemůžeš spát po cestě, musíš koukat teda. No?
1: Viděl jsem i takový fejky, že si třeba přes hlavu dali kuklu a teď tam vlastně byly otevřený oči.
0: Namalovaný.
1: A ta kamera přesně, která to snímá, viděla ty otevřený oči.
0: Aha.
1: Takže má to svoje úskalí, ale vlastně jako všechno můžeš trošku odrbat, tak i tohle, ale proč bys to dělal?
0: No a když se stane nehoda, tak za ní můžeš ty, ale.
1: Ano, ano. Aha. Pořád je to supervised, ty seš ten, kdo může za nehodu. Ale věřím, že to bude dobrý. Jako data ukazujou, že to FSDčko je super, takže dneska jako 7. evropská země jsme to schválili.
0: To je dobrý. No nic, já po vysílání nastartuju svoji fáby a vyzkouším to, jak to funguje.
2: Večer na maximum. Evropa 2.
1: Vlastně pojďme si trošku přihřát polívčičku, protože my soutěžíme dneska večer o elektrický auto.
0: Na víkend.
1: To si vlastně můžete vzít.
0: I tu Teslu.
1: No jasně. A můžete vyzkoušet to FSDčko.
0: S tím tvým FSDčkem nebo FFDčkem. Nebo
1: FSD. Full Self Driving. Cifláho.
0: Pecka.

0: Večer na Maximum Evropa 2, jakmile zazní AC/DC Back in Black, je to soutěžní signál pro vás, kteří byste chtěli elektrický auto na víkend od pátku až do pondělí.
1: Teď ale voláte, pokud chcete písničku na přání, 257-400-888, je na vás, co vyberete, komu to pošlete.
0: Haló?
2: Haló, haló, my bychom chtěli Evičku Farnou.
1: Evička hrála
0: před hodinou. Ale hrála.
2: Hrála, tak něco jiného.
1: No určitě, co máte rádi ještě?
2: Ten už taky hrál, já potřebuju tady pro moje dvě dětičky.
1: Tak
2: radíme Sofiana.
1: Kelina a Sofiana, chtěl jsem to navrhnout, výborný, máme to. A je to teda pro děti a ještě pro někoho?
2: A asi určitě pro tatínka, pro všechny maminky, co se takhle vracejí po 7. hodině domů ze všech kroužků. Ještě je čeká večeře, koupání a krásné věci. A pak už konečně do postele.
1: Super. Krásný den prostě dneska.
0: Jak my vám rozumíme.
1: Tak zdravíme celý auto i tatínka, mějte se, ahoj.
0: Čau.
2: Děkujeme, ahoj.

0: Elektrika proudí éterem Evropy 2. Tohle byly AC/DC Back in Black a o elektriku budeme teď soutěžit.
1: Je to tak. My pro vás máme elektrické auto na celý víkend od pátku až do pondělí od Arvalu a k tomu taky voucher na nákup ojetého vozu od Arval v hodnotě 20 000 korun. Takže vlastně 20 jášek k tomu a ještě dobíjecí kartu, abyste mohli jezdit. Je to v podstatě jako tankovací karta, ale tohle je dobíjecí.
0: Pojďme si tedy představit společnost, díky které tady tu soutěž máme. Společnost Arval je předním českým poskytovatelem full service operativního leasingu vozidel a taky specialistou na řešení mobility, který se aktuálně stará o více než 40 000 vozidel klientů napříč celou Českou republikou.
1: 40 000 je dost. Společně společnost Arval nabízí více než 1000 ojetých vozidel s prověřenou historií a stavem. Kompletní nabídku najdete na webu www.arvalauto.cz.
0: No a teď pojďme zjistit, kdo bude třetí na lince a kdo ještě musí zodpovědět soutěžní otázku, aby dostal auto na víkend zadáčo.
1: Evropa 2, haló?
2: Zdravím.
1: My taky zdravíme, kdo tam?
2: Tady Marek.
1: Marku, máš vůbec řidičák?
2: Ne, ale tady to mě táta, on ví.
0: Taťka by tě povozil.
2: Jo, on mi pomůže, on řídí, takže on nemůže držet mobil, že jo?
0: No jasně,
1: jasně. Handsfree nemáte, takže to musíš zařídit celý ty.
0: A máte spalovací motor nebo elektřinu?
2: Spalovací.
0: Spalovací, no takže byste si tu elektriku třeba rádi vyzkoušeli na víkend, že?
2: Jo.
1: Což teď, když jsem jel kolem benzínky, je i ekonomicky teda dost výhodný.
0: To teda. No ale Marku, není to zadarmo, máme pro tebe ještě soutěžní otázku. Jdeme na ní?
2: Dobře,
1: poslouchej. Jo, jaký je nejčastější důvod, proč se auto po skončení operativního leasingu vrací? Za A. Auto už má plný zuby svého řidiče. Za B. Skončila leasingová smlouva. Za C. Auto se rozhodlo začít nový život.
2: Tyjo.
1: No tak.
2: Já bych řekl, že asi to druhý.
0: Neboli B teda.
1: Jakože skončila leasingová smlouva, tak auto vrátíš.
2: Ano.
1: No jo, jasně. Teda Marku, udělala si to napínavější, než jsem to čekal.
2: Tyjo.
0: Ale je to doma, tak... Povídej.
2: No já tak akorát napínám lidi, jo.
1: To se ti povedlo.
0: Napínal si i tatínka, který nakonec může mít radost, protože bude řídit na víkend elektrické auto. K tomu navíc dostáváte ještě dobíjecí kartu a slevový voucher na nákup ojetého vozu od Arval v hodnotě 20 000 korun.
2: Super, jo, děkujeme.
1: Tak mrkněte na arvalauto.cz a už tam něco elektrického vyberte, jo?
0: Mára, super, jo, děkujeme.
1: Super. Ty, super, super. Tak děkujeme za energii nabitý telefonát. Vydržte nám na drátě, my si vás napíšeme a potom už budete drandit novou elektrikou od Arvalu.
2: Super, super, děkujeme.
0: Máro, měj se zatím hezky a my připomínáme, že o elektřinu, respektive o elektrické auto od Arvalu soutěžíme celý tento týden v rámci Večera na Maximum Evropy 2.
3: 18 až 20.

0: BB, Rexa, David Guetta, dohromady Sad Girls, večer na Maximum, Evropa 2.
1: Nedávno se konalo mistrovství Evropy řidičů tramvají. To mistrovství Evropy se konalo v polské Varšavě, bylo tam 26 týmů, které museli plnit zajímavé úkoly. Já tady koukám na takový sestřih z toho a oni třeba se tou tramvají rozjeli proti velké nafukovací kouly, bouchly do ní a ta potom schazovala jakoby kuželky, takže takové kuželky z
0: tramvají.
1: Zrovna
0: z tohodle jsem viděl reportáž. To bylo hvězdný.
1: Je to výborný. A nebo třeba za jízdy tam házeli na basketbalový koš z okýnka té tramvaje, potom je tam přesnost zastavení samozřejmě a tady ty jako technické věci.
0: A Ofiko se to jmenovalo mistrovství světa...
1: Evropy.
0: Mistrovství Evropy
1: v řidičů tramvají.
0: To je dobrý.
1: No.
0: Mistrovství Evropy řidičů tramvají.
1: Ano.
0: Jasně.
1: A letos toto mistrovství Evropy 2026 vyhrála dvojce Vendula a Zdeněk z Prahy.
0: No ne!
1: Jo!
0: No ne!
1: Máme mistry Evropy!
0: Jo!
1: Jo! Nejlepší tramvajáci v Evropě jsou z Prahy.
0: Takže.
1: Proč to říkám brněnsky, pardon.
0: A vyslali tam normálně pražský dopravní podnik.
1: No, Vendulu a Zdeňka, tuhle tu dvojici.
0: Čili. Teď se může stát, že když po Praze pojedeme tramvají,
1: ano, nějakým číslem, kolik
0: tak to bude řídit Vendula nebo Zdeněk.
1: No.
0: Jakože mistři světa, mistři Evropy.
1: Ale klidně pojďme říkat mistři světa.
0: Ne, já nechci předbíhat. Světa teprve budou, no, takže ne. Mistři Evropy.
1: No ale samozřejmě, když jedeš tímto vozem, který řídí buď Vendula nebo Zdeněk, no. Je to za příplatek plus tisícovka. Je to speciální lístek, musí si ho cvaknout.
0: Jo, a jsem tam ještě narazí do nějakého míče, nebo no, prostě za jízdy hází basket.
1: Je to náročnější, ale stojí to za to.
0: Dobrý, gratulujeme.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
4: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
5: Ahoy, this is Tom Grennan and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2, je tady další song na přání.
1: Haló, kdo tam?
2: Čau, tady Michal.
1: Michale, vítáme tě, čím ti uděláme radost, takhle lehce po půl osmí?
2: Lehce po půl osmí byste mi udělali radost nějakýma Daft Punkama, ideálně třeba Around the World.
1: To tady hledám, dáme, jasně.
0: Dobře, dobře, a pro koho to bude?
2: Pro všechny, pro moji rodinu, asi neposlouchá, takže hlavně pro mě, pro vás.
0: Dobře jsi to řekl, jasně.
2: Spoluobčany, zjistil jsem, že Petr bydlí na Barrandově, no tak to jsme v podstatě sousedi, nebo bývali jsme určitě sousedi, jestli tam bydlí dlouho.
0: Ty už tam nebydlíš, Michale, nebo co?
2: Já už jsem se odstěhoval, no.
0: Aha.
1: Tak, kdy jsi se odstěhoval?
2: No tak to už je tak 15, 16, 17 let třeba.
1: Tak to jsme se teda minuli.
2: Jasně, ale těsně určitě.
1: 15 let zpátky jsem ještě nedělal na Evropě 2.
2: No a to neznamená, že jsi nebydlel na Barrandově.
0: Ale Michale, on je Petr z Mostu totiž.
1: Já jsem se sem totiž stěhoval kvůli Evropě, víš?
2: Jo, ale takhle.
0: Michale, no, že vím, kam jsi se přestěhoval z Prahy, z Barrandova. Šel jsi do Brna, že?
2: Kéžby, ale to bylo mimo moje možnosti.
0: A kam jsi šel?
2: Na kousek od Prahy, no.
1: Do Mostu. A v Mostě super, viď? Já to říkám pořád.
0: Tak Michale, Daft Punk na chystaní, měj se hezky, čau.
2: Vy taky, čau.
1: Čus, Michale. Večer na Maximum.

0: Letí to za chvilku, konkrétně za 3,5 minuty, 7:45.
1: No tak je čas na poslední telefonát, je tady last call, 257-400-888.
0: Kdo tam?
2: Dobrý den, tady Romana.
1: Ahoj Romano.
0: Romano, to říkáte, nebo ty to říkáš tak tajemně?
1: No, klidně mluv na hlas a řekni nám, co říkáš na to, že teď, lehce před 7:45, už je venku tma jako v pytli.
2: No, to je blbý. Já mám radši, když je sluníčko a když je světlo. Hmm. Ale co se dá dělat?
0: No tak teď nás to tak jako plus minus půl roku čeká, ale zase já to mám rád. Já se tak těším na podzim letos. Já to fakt mám rád.
1: Tak jo. A co má Romča ráda za muziku? Co ti můžem zahrát?
2: No, já bych chtěla zahrát něco od Krištofa. A chtěla bych to zahrát pro svého synovce Filipa, který má dneska 18. Takže chtěla bych mu tímhle popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a prostě všechno nej.
0: Hodně sluníčka.
2: No, hlavně sluníčka, to, no to se ještě počkáme zase.
1: Ale... To my se přidáváme, za Evropu 2 taky gratulujeme a přejeme všechno nejlepší.
0: Teda 18, to je super.
2: No,
1: tak to hezky, oslavte, zdravíme synovce i tebe, Romčo, ahoj.
2: Děkuju, mějte se hezky.
0: Tam je vlastně zase super, že už si spolu můžete dát panáka.
2: No, jo.
0: Tak si to užijte.
2: To jo, no.
0: Všechno nejlepší, děkujeme. Ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Evropa 2, pondělní večer na Maximum a už jsme v cílové rovince.
1: Za chvilku ještě Petr Švancara, ten se postará o to velké grande pondělní finále večera na Maximum a probereme to, co nás bude provázet celý tento týden naším vysíláním.
0: No, soutěžíme o elektroauto na víkend. Vlastně by mě zajímalo, jak to má Švanci s elektřinou, protože on, myslím, řídí elektroauto.
1: On teďka má elektroauto.
0: Tak se na to jako podíváme a pokecáme o tom.
1: Zeptáme se ho jako odborníka na Evropě 2.
2: Večer na Maximum. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
4: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Maximum tvý muziky. Evropa 2.
8: Evropa 2.
9: Evropa 2.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Nový týden, pondělí, večer na Maximum, Evropa 2 a Petr Švancara, žádný švanci.
2: Zdravím všechny, ahoj.
3: Švanci, co říkáš na to, že tento týden každý večer soutěžíme o auto na víkend zadarmo?
2: To je fantastický, protože lidi obecně, cokoliv je soutěž a můžeš to dostat zadarmo, nemusíš proto nic moc extra udělat, myslím si, že mají ho rádi, že budete v oblíbě. Jo, že vaše popularita prostě poroste.
3: No to je bez pochyby a navíc je to elektroauto a ty teď taky jezdíš, ne, Šalino?
2: Jasně, tak já jsem elektrikář, jo, takže elektroauto normálně mám rád. Mám sebou tuškový baterky, kdyby náhodou došlo, takže úplně jsem s tím v pohodě.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Zlíbal.
1: Úvod týdne jsme zvládli, pondělní večer na Maximum je za námi.
3: Díky za to, že jste poslouchali a těšíme se zase zítra od 18 na Evropě 2.
1: Ahoj.

0: našeho éteru.
1: Jo!
0: Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
2: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
2: To nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
1: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Nastav uši hvězdám.
1: Czech Republic, AMB and Evropa 2.
2: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
3: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
4: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
5: Evropa 2.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: What?

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jo!

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
1: Evropa 2 Music Chart.
0: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy
1: na Evropa 2.cz.
0: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart
1: na Evropa 2.cz.
3: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2. 8.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube. Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já do prvního, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne,
1: ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: Hlavě. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2, 88.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: našeho éteru.
1: Jo!
0: Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
2: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
2: To nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
1: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.